Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

into a runway. I'ma make room, my body's a

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já...

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shame right like a diamond.

0: myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih.

0: se značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.

0: Dobré ráno, Moravo, doufám, že i vám je ve čtvrtek 28. května do zpěvu, když už, jak se od čtvrtku říká, je to taký malý pátek. 6 minut a bude půl šesté. Jsme rádiových rádio Jižní Moravy a i dnes ve čtvrtek 28. května prostřednictvím ranní zdy rádik budeme servírovat hity pro dobrou náladu. Už za chviličku nás čekají Sam Feld a Hello Black. Taky 21 Pilots. Nebo IMT Smile a Kali a meteorologové dali. Dali k dispozici aktuální předpověď počasí, tak už za chvíličku prozradíme, jak dnes bude. Už teď ale můžeme říci, že nás čeká mírné ochlazení oproti dnům předchozím.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Jih. Počasí.
6: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, 4 minutky a bude půl šesté. Pojďme se podívat, jaký bude 28. květen z pohledu meteorologů. Jak už jsme prozradili, čeká nás mírné ochlazení, ale přesto slunečné počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně do 24 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském, v tom Zlínském kraji naměříte od 19 do 22 stupňů, na Vsetínsku lokálně jen kolem 17, ale po ránu příjemně, v Podivíně 11, Hodonín, Lužice, Moutnice 12 stupňů Celsia.
0: Rádio Jih. Doprava.
6: Hezké čtvrteční ráno i na cesty. Na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Jihlavu havarovala dvě nákladní auta. Místo nehody je zatím průjezdné bez zdržení. A na trase ze Zlína směrem na Vizovice na výjezdu ze Zádveřice Rakové srazilo osobní auto Lesní zvěř. Provoz je na místě částečně omezen, tak opatrně. Šťastnou čtvrteční cestou.

0: společnost nám ve čtvrteční ranní zděrády dělali 21 Pilots. 5:37 minut, ten správný čas podívat se do kalendáře a zjistit ve čtvrtek 28. května, krom zajímavostí, taky kdo má dneska svátek. No a v kalendáři ve velkém vepsáno jméno Vilém. Vilém je neobyčejným jménem, které svému nositeli přináší mimo jiné pevnou vůli a odhodlání. Muž jménem Vilém je tak zásadovým člověkem, který dokáže překonat všechny překážky, aby dosáhl vytyčeného cíle. A takové Vilémy máme i tady na jižní a jihovýchodní Moravě, tak gratulace se po ránu míří třeba na Veselsko, kde jich máme 29, na Kyjovsku již je 34, Vyškovsko jich hlásí 25, Pohořelicko 16 a Znojemsko 54. Tam pofrčí IMT Smile a Kali s ranním hudebním dárkem. Daxi a Romico, to jsou další zvláštní jména vepsaná ve zvířecím kalendáři. No, proč ne? Proti gusto žádný disputát, tak hafanům a kočičkám všechno nejlepší. Pojďme mrknout i do historie, pojďme se podívat na nějakou tu zajímavost. V roce 1889 byla ve Francii založena firma Michelin, tedy společnost známá výrobou pneumatik. Možná, že právě na Michelinech dnes po ránu také jedete, ale firma je známá také vydáváním automap a průvodců nejlepších evropských restaurací. Ano, jak jdou k sobě automobilové pneumatiky a nejlepší gastrorestaurace, respektive kulinářské umění různých kuchařů v rámci celičkého světa. Ta firma začala onen průvodce vydávat v roce 1900 v podstatě jako mapu a brožuru pro řidiče, aby podpořila cestování a tím samozřejmě i spotřebu pneumatik. No a vidíte, dnes jde o nejprestižnější systém kulinářského ocenění na celičkém světě. Takže takové velmi jednoduché propojení pneumatik a evropských, nejen evropských restaurací v podstatě. Pojďme se podívat taky do roku 1935, to se uskutečnil první let německého stíhacího letadla Messerschmitt Bf 109. Mimochodem, Messerschmitt jsme mohli v uplynulých letech vidět i na vlkošských dnech vojenských tradic a uvidíme ho i letos v sobotu 6. června, a ne jako statickou ukázku, bude se prohánět nad našimi hlavami. No a nárožky dneska slaví třeba australská popová hvězda Kylie Minogue. Tak blahopřejeme zpátky k Vilému, když mají po celý dnešní den svátek, posíláme hudební dáreček a za pár minut ve čtvrteční ranní zdi rádio jich taky skřeťák a ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké dobré čtvrteční ráno, Moravo. I dneska, pokud vlastně teď stojíte před čertíkem a přemýšlíte to na sebe, tak i dneska můžeme říct, že bude krásně sluno a teplo, i když tropy si alespoň na chviličku dají volníčko, slibují meteorologové. No ale co se týče hitů pro dobrou náladu, za námi Britney Spears, před námi George Ezra nebo Black Eyed Peas a taky Skřeťák. A tím pádem raní vtípek. Tak dobré ráno.
1: No dobré ránečko, pojďme se podívat do autoškoly, kde máme blondýnku a instruktor jí říká, tak, teď, a už jste připoutaná dobře, super, jdete na to fakt skvěle, tak a teď přidejte plyn. A blondýnka, no to si myslíte, že jsem blbá nebo co? Plyn mám přidat? Jsem v autě, ne u sporáku.
2: Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

krátké čtvrteční ráno, Moravo, Becky G, těsně před šestou a po šesté už třeba Amber a This Is Your Night. Přidá se Miley Cyrus. Ibarra, kapely Kabá.

0: dneska, co se ošacení týče, kabáty potřebovat nebudeme. Pravda, meteorologové slibují jisté ochlazení, ale pořád bude krásně slunou a teploučko. Podrobnosti nabídeme, co nevidět, předtím ještě čerstvé čtvrteční jihomoravské zprávy. Obec Mokrá Horákov zastavila školní testování kvůli citlivým otázkám, ostatně jako celá řada škol v celé České republice. A co to elektrokolo? Prosíte si na něj zuby? Už se blíží finále.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
0: Máme minutu po 6. hodině a přejeme hezké čtvrteční ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Obec Mokrá Horákov zastavila školní testování kvůli citlivým otázkám a zlínský soud řeší spor kolem prodeje vily nesvéprávných bratrů. Základní škola v Mokré Horákov na Brněnsku přerušila povinné testování žáků kvůli otázkám na duševní zdraví nebo rodinné zázemí. Deváťáci podle vedení školy museli odpovídat třeba na to, jestli měli myšlenky na sebepoškozování nebo jaké vzdělání mají jejich rodiče. Ředitel školy Tomáš Květivlas kritizoval hlavně to, že děti nemohly citlivé otázky přeskočit. Postup školy následně podpořila i obec a starosta Matyáš Charvát. Česká školní inspekce nakonec testování po kritice zastavila, data z dotazníků smaže. Opatrovnický soud ve Zlíně čeká na dva znalecké posudky, které mají rozhodnout o budoucnosti vily dvou nesvéprávných bratrů. Posudky určí skutečnou hodnotu domu i náklady na potřebné opravy. Zlínský sociální odbor navrhl prodej nemovitosti s tím, že údržba domu může být pro bratry finančně neúnosná. Vila se původně objevila v nabídce za 18 milionů korun, přestože znalecký posudek odhadl její cenu na 14 milionů. Soud nyní prověří také postup opatrovníka a může rozhodnout o jeho změně nebo prodej domu úplně zastavit.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Tropické teploty si alespoň na čas dávají volno, ale letních 25 stupňů Celsia přesto ve čtvrtek 28. května na jižní Moravě naměříme. K tomu bude jasno nebo skoro jasno. Ve Zlínském kraji 19 až 22 stupňů Celsia, na Vsetínsku lokálně jen kolem 17 stupňů. No a 3 minutky po 6. hodině zdravíme do Domanína, kde měříte 11, ostatně jako v Brně, Moravském Žižkově a nebo Buchlovicích.
6: Poslední šance. Využijte do prodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno na cesty. Připomínáme, na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Jihlavu havarovala dvě nákladní auto. Auta místo nehody je zatím průjezdné bez zdržení a pozor na trase ze Zlína směrem na Vizovice na výjezdu ze Zádveřic Rakové, srazilo tam osobní auto Lesní zvěř. Provoz je na místě částečně omezen, tak i tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou rádia Jih vinčujeme.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Zlín se ode dneška znovu promění ve filmové město. Startuje totiž 66. ročník Zlín Film Festivalu. Podrobnosti už za chviličku. Teď Amber a This Is Your Night. Dobré ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: hezké čtvrteční ráno, Moravo. Dobré chuti, pokud snídáte, pokud cestujete šťastnou cestu a pokud už jste v práci, tak ať se vám daří. Za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu. Teď ale zamízíme do Zlína, protože jak už jsme nakousli před pár minutkama, právě Zlín se od dneška znovu promění ve filmové město. Startuje totiž 66. ročník Zlín Film Festivalu, který letos nabídne 300 filmů z rekordních 57 zemí světa. A dorazí také zahraniční hosté, včetně herce Aidana Gillena, známého ze seriálu Hra o trůny. Festival zahájí světová premiéra českého rodinného filmu Máma a táta jsou boží a chybět nebudou koncerty, besedy ani oblíbená dražba filmových klapek. Mimochodem, ocenění Zlatý střevíček obdrží při dnešním dopoledním zahájení loutka Hurvínka, která letos slaví sté narozeniny. Jako děti jsme s Hurvajzem vyrůstali. Novinkou letošního ročníku je venkovní Zlín Fest, zóna v sadu svobody s programem pro školy i veřejnost. Tak pokud míříte na 66. ročník Zlín Film Festivalu, užijte si ho.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 6. hodině ve čtvrteční raní z Enrique Iglesias, Bailando, za chviličku kapela Kabát a Bára. No a i dnes pro vás máme ranní téma. I dneska se do něj můžete zapojit přes Facebook Rádia, budete moci posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889 a vlastně se ještě vrátíme k tomu, o čem jsme hovořili v ranní jízdě Rádia včera, a to sice, že se na jednoho našeho spoluobčana usmálo štěstí a vyhrál téměř 3 miliardy korun. Už včera jsme mu popřáli, aby si to bez psychické újmy užil ve zdraví, ale nebude to vůbec jednoduché, jak se ostatně skoro někteří odborníci. No, my jsme se dneska rozhodli v rámci ranního tématu zeptat se vás, posluchačů ranní jízdy, kdybyste vyhráli téměř 3 miliardy korun. Otázka, zblázili byste se? Těžko říct, když to člověk na vlastní kůži neotestuje, že? Ale dají se takové peníze vůbec utratit a navíc v Česku utajit? No, hned tolik otázek po ránu v rámci ranního tématu. Tak budeme velmi rádi, když se zapojíte, když tak trošičku jako popřemýšlíme, abychom vyhráli takovou sumu prachu. Co s tím? Dejte vědět. Děkujeme.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: AK Grace Kelly ve čtvrteční ranní zdi. Dobré ráno, Moravo. Už za chviličku Tina Turner a The Best. Po půl sedmé ve čtvrteční ranní zdi Benson Boone. A nebo Miraj. Před námi 28. květen a právě s tímto datem vycházejí další čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi nabídne Jindros už za okamžik.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
4: Když jsi elektrikář, hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 000. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
8: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme minutku po půl sedmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí nové podmínky programu Nová zelená úsporám. Podpora už nebude fungovat formou klasických dotací, ale hlavně jako bezúročné půjčky na zateplení nebo úsporné renovace domů. Brněnský dopravní podnik dokončil opravu prvních dvou historických tramvají T3, které se vrací zpět do Prahy. Vozy prošly v dílnách v Medlánkách kompletní rekonstrukcí, včetně karosářských oprav, obnovy interiéru i původních koženkových sedaček.
1: Počasí.
12: Aktuálně v Uherském Hradišti měříme 10 stupňů, 11 hlásí Šardice, Klentnice a Bučovice.
1: Rádio Jih.
13: doprava.
0: Opatrně stále na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Jihlavu havarovala dvě nákladní auta. Místo nehody je zatím průjezdné bez zdržení. V Brně v Maloměřicích ve Fričajově ulici i nadále probíhá rekonstrukce kanalizace, komunikace neprůjezdná a bude až do 31. října. A na trase Suverského Brodu na Brno za odbočkou na Stupavu v pravém pruhu budou probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
14: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: 6 hodin a 40 minut Benson Boone, krásné ráno Moravou, za chvilečku taky Miraj a nebo Harry Styles, to vše ze čtvrteční raní zde za ten 28. května. Tak si na chvíličku od tropických teplot odpočineme, alespoň tak to vidí meteorologové. Přesto právě oni hlásí další sérii teplotních rekordů. Včera padly na zhruba pětině dlouhodobě měřících stanic a nejteplej bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 31,9 stupně Celsia. Tropickou třicítku pak zaznamenali také třeba v Lednici, Brodě nad Dyjí nebo v Brně Žabořeskách. Dnešek, jak už prozradila předpověď počasí, přinese mírné ochlazení, odpolední teploty se budou pojovat většinou okolo letních 25 stupňů Celsia. Meteorologové zároveň dodávají, že o víkendu se znovu vrátí o kapičku ještě teplejší počasí. No tak ještě, aby o víkendu nebylo, že? Když už jsme se pařili přes týden v práci, tak o víkendu bychom se taky mohli pařit. Ale přece jenom, když už člověk bude mít rozvázané práce, rozvázané ruce od práce, tak si bude moci užívat třeba i na nějakých těch zahrádkách s motikou, nebo třeba s nějakým kríglem. No rozhodně květen nabídl spoustu tropických dnů a možná, že už nás tak trošičku příroda připravuje na to léto, protože zase jsou tady takové ty predikce, že by to mělo být hodně horké, ale známe to. Je to ještě daleko, uvidíme, necháme se překvapit. Za chviličku Miraj nebo Harry Styles, ostatně muzika, kterou jsme slíbili před pár chviličkami. No a i dnes tady pro vás máme ranní téma. Moc děkujeme, že se zapojujete, tak už co nevidět, nabídneme první vaše komentáře, protože dneska rozhazujeme. Představte si, vyhráli jste téměř 3 miliardy korun, nezbláznili jsme se z toho. Tak za co takové prachy utratíme? A dá se to vůbec všechno utratit? Napište nám na Facebook rádiích nebo pošlete SMS-ku či WhatsApp zprávu na 606 703 889. Děkujeme! 71. ročník tradičních národopísných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Tvrdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. V sobotu 30. května vás zveme do Moravské Nové Vsi na Gourmand Fest. V autentických sklepních uličkách Výmol a Zátiší na vás čeká skvělé jídlo, víno od místních vinařů a pohodová hudba. Těšit se můžete na burgery, trhané maso, grilovanou kýtu i další dobroty. Zahrají The Muzzles a cymbálová muzika Valpour. Pro děti bude připraven skákací hrad i dětský koutek. Vstup je zdarma. Sbor dobrovolných hasičů Louka vás zve v sobotu 30. května na 12. ročník koštu gulášů. Začátek koštování je ve 13 hodin v areálu pod hájem v Louce. Výtěžek z prodaných porcí bude věnován dětskému oddělení nemocnice Kyjov. Přijďte ochutnat různé druhy gulášů a podpořit dobročinnou akci. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Kvído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 minut 57, toto byl Harry Styles, je čtvrtek 28. května, díky, že posloucháte ranní jízdu rádia, už za chvíličku Lady Gaga. No ale teď k rannímu tématu, a my jsme dneska ranní téma věnovali prachům, protože už ve včerejší ranní jízdě rádia jsme prozradili, že v Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal téměř 3 miliardy korun, ale my se dneska ptáme, kdybyste vy vyhráli 3 miliardy korun. Otázka, jestli byste se zbláznili, to těžko zodpovědět, že když tu člověk částku nezískal, ale dají se vůbec takové prachy utratit, anebo v České republice utajit?
1: Napsali Gy, strategie už je jasná a v hlavě je to nastavené. Skromnost, tichost, nenápadnost. Dům, auto, moto, zbrojní průkaz, pilotní průkaz, vrtulník. Koupě nemovitostí, pronájem nemovitostí, švýcarské konto, úroky, investice. Možná dovolená v lázních na měsíc a fitko, strava, léčba. Rodinná skromná oslava po přízní řízni a sportování a možná nějaká ta životní přítelkyně. Asi tak. No nevidět, že Gy to má nastavené naprosto jasně.
0: Myslím si, jestli nás poslouchá výherce téměř 3 miliard, tak by měl Iggyho kontaktovat. Iggy musím poradit. Co Evča píše na Facebooku rádích? Nedokážu posoudit, až vyhraju, uvidím. A přidává smajlíka, tak Evčo, držíme pěsti.
1: A Jarmila napsala, měla jsem vsazeno, nakonec se to vyklubalo 60 korun. Věříte, že jsem si oddechla? Ale určitě s tím věnováním peněz pro druhé by se s tím dalo zatočit. A Jarmila přeje krásný den všem, my posíláme pozdrav z ranní jízdy taky.
0: A co Adéla, ve čtvrtek 28. května píše k rannímu tématu. Na pátek mám sportku, takže mě teprve podobná výhra čeká. Nevím, třeba si vás koupím. Tak možná, že Adéla je náš budoucí šéf. Tedy jestli si nás tady nechá. Kdybyste vyhráli téměř 3 miliardy korun, dají se vůbec takové prachy utratit, utajit, případně za co byste je vy utratili? Dejte nám vědět přes Facebook, rádi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Díky za to.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: ve čtvrteční ranní zírády Gaga, teda Lady Gaga, po sedmé už Calvin Harris a Summer. Taky je v čafárná Miraj. A nebo Milky, Just the way you are. Program Nová zelená úsporám ukončí klasické rotace, i o tom budou další čtvrteční jihomoravské zprávy rády zatem 28. května. Aspoň na čas jsou tropy fuč, dneska mírné ochlazení a slunečné počasí. Dneska nabídneme taky aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. A nezapomeňte, soutěž o elektrokolo jde do finále.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burger Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Co se tady děje?
5: To se chystá.
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
14: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, právě odbíjí 7. hodina.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
15: Program Nová zelená úsporám ukončí klasické dotace a brněnský dopravní podnik opravuje historické tramvaje pro Prahu.

0: Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí nové podmínky programu Nová zelená úsporám. Podpora už nebude fungovat formou klasických dotací, ale hlavně jako bezúročné půjčky na zateplení nebo úsporné renovace domů. Přímé dotace zůstanou jen pro nízkopříjmové domácnosti v programu NZU Light, kde mohou lidé získat až 400 tisíc korun. Stát letos plánuje do programu poslat 4 miliardy korun z modernizačního fondu. Program Nová zelená úsporám podporuje energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných i bytových domech. Brněnský dopravní podnik dokončil opravu prvních dvou historických tramvají T3, které se vrací zpět do Prahy. Vozy prošly v dílnách v Medlánkách kompletní rekonstrukcí, včetně karosářských oprav, obnovy interiéru i původních koženkových sedaček. Jedna z tramvají byla původně školní a pracovníci museli vrátit do podoby z roku 1964. Celkem projde obnovou 6 historických vozů za zhruba 60 milionů korun.
1: Je tady mírné ochlazení, z tropických teplot se dostáváme na letní. Čtvrtek 28. května nabídne jasno nebo skoro jasno, teploty maximálně 25 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. A teď minutku a půl po sedmé, míříme do Sedlece u Mikulova, měříte tam 12 stupňů Celsia, rtuť teploměru v Modřicích ukazuje na 13 a po 14 máme v Hodonině a Miloticích.
2: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: A dobré čtvrteční ráno přejeme i za volanty. Bacha, v Brně v Zeleného ulici srazilo tam osobně autocyklistou. Nehoda bohužel se zraněním, projíždí se jedním pruhem, počítejte se zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
3: Ranní jízda.
4: Ranní jízda.
3: Na rádiu i.
1: Před námi čtvrtek 28. května, kdože slaví svátek, prozradíme a taky se podíváme lehoulince do historie. Podíváme se třeba na firmu Michelin.

0: 7 hodin a 10 minut, krásné čtvrteční ráno, Oravo, toto byly Clean Bandit, za chviličku je v Čafárna Miraj. A my ve čtvrtek 28. května blahopřejeme Vilémům k dnešnímu svátku. Gratulace po ránu míří na Hodonínsko, kde máme 37 dnešních oslavenců, na Břeclavskou kapičku, víte, tam jich je 45, gratulace míří na Brněnsko, kde jich je 320 a na Zlínsko je 59 chlapíků se jménem Vilém. A Vilém je neobyčejným jménem, které svému nositeli přináší mimo jiné pevnou vůli a odhodlání. Muž jménem Vilém je tak zásadovým člověkem, který dokáže překonat všechny překážky, aby dosáhl vytyčeného cíle. Pánové, všechno nej k tomu dnešnímu svátku. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Daxi a Romicom, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. A pojďme mrknout do historie, pojďme se podívat na nějakou tu zajímavost. V roce 1889 byla ve Francii založena firma Michelin, tedy společnost známá výrobou pneumatik, ale také vydáváním automap a průvodců nejlepších evropských restaurací. Původně evropský projekt se postupně rozšířil do mnoha zemí celého světa. A možná jste si položili otázku, jak to jde dohromady. Firma Michelin, která vyrábí pneumatiky a zároveň udělala nějakého průvodce nejlepší kdysi dávno evropských restaurací. No, je to kšeft, dámy a pánové. Firma původně začala ten průvodce vydávat už v roce 1900 jako mapu a brožuru pro řidiče, aby podpořila cestování. No a tím samozřejmě i spotřebu pneumatik. Dnes jde o nejprestižnější systém kulinářského ocenění na celém světě a i v České republice nalezneme Michelinské hvězdičky, tedy oceněné restaurace. V roce 1935 se pak uskutečnil první let německého stíhacího letadla Messerschmitt Bf 109. Mimochodem, Messerschmitt jsme mohli v uplynulých letech vidět i na vlkožských dnech vojenských tradic a uvidíme ho i letos v sobotu 6. června, nikoli jen jako statickou ukázku, ale Messerschmitt Bf 109 se bude prohánět nad našimi hlavami a bude součástí velké akce. Vřele doporučujeme. No a na rozky dneska slaví třeba australská popová hvězda Kylie Minogue. Všechno nejlepší Vilémům teď 12 minut po 7. ze čtvrteční raní zde je v Čafárna Miraj. Vzpomeneš si hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin a 19 minut. Díky, že posloucháte i dnes čtvrteční raní z Durády a jejich laskečem za námi. No a před námi, dámy a pánové, jsem velmi rád, že můžeme přivítat hosta. No a ve čtvrteční raní z Durády a jejich už je ve studiu náš dnešní host a tím je jihomoravský rapper Mikael Vertes. Mikaeli, dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno, zdravím posluchače Durády a jejich, díky za pozvání.
0: Jak se stávalo?
1: No, jako nic moc.
0: Věřím, že rapeři víc si užívají té noci, no. Takže potom stávají třeba odpoledne.
1: Noc máme radši, abych byl upřímnej.
0: Takže děkujeme, že se tak obětoval. Mikael je tady dnes s námi hlavně kvůli sobotní student party, která se koná na zahradě gymnázia Hodonín. Ale ještě, než nás na student party pozve, tak si ho trochu představíme. Mikael Vertes s vlastním jménem Michal Kunka. Mimochodem, je pravda, že jsi se narodil v Ivančicích, tedy ve městě slavného herce a baviče Vladimíra Menšíka.
1: Ano, přesně je to tak. Narodil jsem se v Ivančicích.
0: Možná by starší ročníky namítli, jestli ti to jméno vůbec něco říká.
1: Jasně, byl to herec, pokud se nepletu.
0: Ty. Pojďme se věnovat tobě, ty se znal na rapovou hudební dráhu. Kdy to všechno začalo a co tě k ní přivedlo? Mimochodem, dohledali jsme docela dosti zajímavý příběh už ze základní školy, prozradíš nám ho?
1: Tak ve zkratce jsem, to byla asi 7. třída. Aha. A v 7. třídě jsme se učili nějakýho básníka a ty básničky ho mi nedávaly smysl moc. A musel jsem se o něm učit informace, jakože doma byl svou manželku, nebo aj, aj, že byl alkoholik. Přitom nás v té škole jako učili, že se máme chovat slušně a aby z nás byli dobří lidé a tak.
0: Jasné.
1: Ale potom se musím učit o takovým člověkovi takový věci a jsem ještě na to známkovaný, tak to mě jako trošku naprdlo, tak jsem konfrontoval paní učitelku a říká mi něco jako, že se mi to prostě nelíbí a ona mi říká, že... No prostě, jakože, že když jsem tak dobrý, tak ať napíšu jako lepší básničku, ne? Aha. Tak říkám, tak já ti napíšu básničku. A dala mi 10 minut, moc jsem nevěděl, co dělám ještě. A seděl jsem tam, něco jsem tam psal, pak mi říká, jdu před tabuli, tak jsem šel před tabuli, začal jsem recitovat něco, co jsem na to, za těch 10 minut napsal. No potom jako začala nějak tleskat něco a říká jako, že to bylo v pohodě, dobrý, a pak mě přihlásila do nějaký básnický soutěže, tak jsem zjistil vlastně, že umím nějak jako rýmovat slova, pak jsem začal nějak rapovat na party po kamarádech, mezi kamarádama a tak. Kamarádi mě jako dohodili, že mám jít do studia, šel jsem jednou do studia a od té doby jsem v tom.
0: Takže tak to máš, ale měl štěstí na tu paní učitelku, protože za normálních okolností by netleskala, ale možná pleskala někoho.
1: No, to jsem měl štěstí.
0: Dnes se rapem živíš jako poselství, se snažíš svou muziku určitě něco předat. Máš nějakou koncepci, nebo to jedeš, jak to přijde na mysl?
1: Do hudby se snažím přenést hlavně emoce, věci, co jsem zažil nebo zažívám a inspiruje mě život. No, když mám špatný den, tak napíšu nějakou depresivní písničku, když mám lepší den, tak je veselější a tak.
0: No a kde a kdy tě napadají texty songů? Je to třeba ve sprše s nějakou kočkou, no, nebo u pívečka?
1: Je to jako random hodně, jo. Prostě záleží, takže někdy... Mě to napadne v autě, někdy mě to napadne ve studiu, někdy na záchodě, nikdy nevíš, kdy přijde můza.
0: Můžeš prozradit, prosím tě, kolik alb nebo songů už máš na kontě a kde si tě mohou naši posluchači poslechnout?
1: Mám venku 3 EPčka, album zatím žádný, spoustu singlů a 3 EPčka. A můžu si mě poslechnout na Spotify, Apple Music, YouTube a všech streamovacích platformách, ale album bude letos a bude to moje první album a bude vycházet už teďkom... Nemůžu říct ještě kdy, ale bude to v létě a bude to chaos.
0: Super. No a poslechnout si tě naši posluchači mohou taky dnes v Ranní jízdě Rádia Jich. Já jenom prozradím, že hostem Ranní jízdy zůstává rapper Mikael Vertes a za malou chvíli po jeho songu v Praze ve Stripáči už společně pozveme na sobotní student party v Hodoníně. Mimochodem, díval jsem se na klip v Praze ve Stripáči, doporučuji zhlédnout na YouTube. Ten casting na kočky řídíš ty nebo...
1: Jak kdy?
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Ve studiu rádia jejich rapper Mikael Verte, s mimochodem toto byl jeho song v Praze ve Stripáči a když se to pustíte na YouTube, uvidíte hodně zajímavého. Mimochodem třeba pod tímto klipem, tohle je bomba, super song, fakt klobouk dolů, raketa, to je bomba, píp, banger letošního léta, už se těším, až to všude uslyším. To se asi dobře čte, že?
1: Jo, někdy tam jsou hezký komentáře, ale umějí být i zlý.
0: A takový je hot svět.
1: No.
0: Ty ale vystoupíš v sobotu na jedné skvělé akci, která to bude a kde to bude, prozrať.
1: Přesně tak, už v sobotu budu vystupovat v Horoníně na zahradě Gimplu. Je tam akce, co se jmenuje Student Party a budu tam mít svůj koncert.
0: Akce je určená pro studenty jen gymnázia?
1: Ne, pro všechny, co mají rádi dobrou hudbu a chcou se jít někam bavit v sobotu, tak by měli určitě dorazit za náma. Není to jenom pro studenty gymnázia, je to pro všechny.
0: Super. Co všechno je na student party na programu? Můžeš prozradit?
1: Můžu prozradit. Tak jak už jsem říkal, budu tam mít svůj koncert, budou tam DJové, různý stánky s vodníma dýmkama, s dobrým jídlem, s alkoholem.
0: To je fantastická kombinace.
1: Přesně tak.
0: Kolik to začíná? A končí třeba taky?
1: Začíná to v 6 hodin a končí to, dokud nezboříme Gimpl. Ale psaný je ve 2 ráno.
0: Víme, že kultura něco stojí, tak jaké je vstupné, jestli je nějaké?
1: Vstupné je, dá se koupit ještě teď za lepší cenu v předprodeji, to je tuším 180 korun. Ale budou lístky na místě a ty mají být trošku dražší. Teď nevím přesně, podle mě 250 korun, ale nechci kecat.
0: Jaká kačka to bude? Kde najdeme více informací o té akci?
1: Víc informací najdete na našich Instagramech Student Party nebo Mikael Vertes.
0: Než se rozloučíme, prosím tě, kde piluješ ten fantastický hlas? Ty bys mohl normálně nejenom repovat, ale i dabovat nějaké filmy nebo seriály.
1: Hlas pilu tak, že stírám kafe a cigarety.
0: Super, Mikale, díky za tvou pozvánku na sobotní student party v zahradě gymnázia. Ať se ti daří a budeme se těšit zase někdy naslyšenou neviděnou.
1: Díky moc, mějte se hezky.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Milky a Just the Way You Are ve čtvrteční ranní jízdě, už za chvilečku má nastracený.
1: Tak se nezud, že jsem takovej vůl a neděle se s tebou.
0: Bob Sinclair nebo Mikolas Josef. A taky další krátké čtvrteční jihomoravské zprávy.
2: Poslouchejte Rádio Jih.

0: bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
1: What's up? Zdravím celýho Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května od 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
11: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
12: Kaufland.
14: Hezké slunečné čtvrteční ráno, Moravo, lehce po pol osmé nabízíme jihomoravské krátké.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Opatrovnický soud ve Zlíně čeká na dva znalecké posudky, které mají rozhodnout o budoucnosti vily dvou nesvéprávných bratrů. Posudky určí skutečnou hodnotu domu i náklady na potřebné opravy. Zlínský sociální odbor navrhl prodej nemovitosti s tím, že údržba domu může být pro bratry finančně neúnosná. Změny v brněnské MHD vyvolaly ve Vinohradech debatu mezi obyvateli i politiky. Lidem vadí hlavně omezení některých trolejbusových spojů, například linky 27 směrem ke Staré Osadě. Kvůli úpravám jízdních řádů vznikla petice, kterou podepsali stovky lidí.
15: Počasí.
16: Momentálně měříme v Kyjově 13 stupňů, tu samou teplotu hlásí Rajhrad, po 14 stupních máte v Dolních Bujanovicích a v Bořeticích.
15: Rádio Jih. Doprava.
14: Na D55 se na 26. kilometru ve směru na Olomouc leží na vozovce podběh z nákladního auta. Projíždějte opatrně šťastnou čtvrteční cestu.
15: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
14: Co všechno může paní uklizečka z hotelového pokoje odnést, prozradíme za chvilku.

0: hodin 42 minutky, krásné čtvrteční ráno, Morabo, toto byla Taylor Swift, za chviličku Bob Sinclair, teď se trošičku projedeme, ale po České republice. Na pobyt v Českém Krumlově vypadá to zřejmě nikdy nezapomené muž z Asie, který při odjezdu z hotelu začal postrádat tašku, kde bylo víc než 8 000 eur, plus minus 200 litrů. Pátrací akce, která se rozběhla, poté přinesla docela kuriozní zjištění. Onu tašku s penězi, která ležela na posteli, omylem zabalila paní uklizečka do ložního prádla a vyhodila do sběrného koče. K objasnění nahlášené krádeže pomohly kamerové záznamy z hotelu, ty potvrdili, že žádný zloděj naštěstí v pokoji nebyl. Taška s prachama se našla ve sběrném koši, do kterého uklizečky dávají použité povlečení, které na pokoji pozbírají. No a z peněz následně, jak se zjistilo, nechybilo ani euro. Prachy policisté předali manažerce hotelu a majiteli peněz vedení hotelu za způsobilé komplikace omluvilo a peníze mu vrátilo. Mám takový pocit, že tady mělo dojít k pečlivě přípravě na praní prachu, ale nakonec se tak nestalo.
1: No, jako velké štěstí toho chlapíka, že doopravdy ještě třeba to prádlo už nešlo posléze někam prát, že do nějaké té obří pračky hotelové a tak dále. To už by možná teoreticky
0: by to byly vyprané prachy, no.
1: Mohlo být jako problémy, když možná by to mohli usušit tak jako v Disko příběhu, že tam to taky jako sušili a nějakým způsobem to zafungovalo. Tady to naštěstí ještě stihli předtím, než se to do té pračky dostalo. No, ale je to takový důkaz toho, že na tom hotelu si musíte dávat bacha na to, co kam si dáváte. No.

I and I to everyone.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. 1, 2, 3.

0: možná jeden z návodů Mikolase Josefa, jak utratit nějaké prachy, když zpíval o Ferrari. 11 minut před 8 se podíváme na ranní téma. Už ve včerejší ranní jízdě jsme mluvili o tom, že v Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal téměř 3 miliardy korun. A tak se dneska v ranním tématu ptáme, jestli se z toho vlastně člověk může zbláznit, jakože asi jo. No, dejme tomu, že to přežijeme, jo, ale dají se vůbec takové lové za život utratit? A nebo dá se to vůbec utajit, že jsme vyhráli takovou guču prachu?
1: Napsala Petra, ahoj, zbláznila určitě. Radostí, že peníze pomůžou tam, kde je potřeba, to je první, co mě napadne. Dá nad tím moc nepřemýšlím. Kromě toho, že bych se vystřelila někde na samotu u lesa s velkým, fakt velkým pozemkem.
0: 3 miliardy, to je fakt obrovská spousta peněz. A dá se to podle vás utratit, alespoň to podle Michala, který na Facebooku píše, no pokud by to vyhrál chlap, který má manželku, tak ztratit by se to dalo i za jediný den.
1: Drahoš píše, když to výherce nikde nevykecá, tak se to utajde dá. V opačném případě se najde tolik kamarádů a příbuzných, kterých ani nezná.
0: Tak to bývá. Luděk to zase schválí, nebo svádí na ženu stejně jako náš posluchač Michal, kterého jsme citovali před malinkou chviličkou. Luděk píše, krásné dobré ráno, no kdybych měl nějakou partnerku, tak ta by si s tím nejspíš hravě poradila, ale jelikož jsem sám, tak bych si koupil jenom nějaký ostrov a užíval si volna. No, za mě docela dobře utracené prachy, ne?
1: Že koupit si ostrov, nějaký, že? To není úplně blbý nápad. Já si říkám celý život, že pokud mě něco dopravdy láká, tak je celý život strávit životem u moře. To je něco, co by mě teda extrémně bavilo. No a jako na takovém ostrovku u moře, to si dokážu představit sám sebe taky.
0: Tebe se to vlastně splnilo, si u moře práce. Kdybyste vyhráli skoro 3 miliardy korun, zbláznili byste se. Já vím, těžko posoudit, když člověk ty prachy nemá. Ale dají se vůbec takové love utratit? Nebo dá se to utajit? Máte na to taky nějaký názor? Dejte nám o tom vědět, třeba přes Facebook Rádiích, pošlete SMS-ku WhatsApp zprávu na 606 703 889. Už za chviličku v ranní jízdě Rádiích Bon Jovi a Living on Prayers.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

hezké slunečné čtvrteční ráno. Moravo zraní zde Bon Jovi a jeho pecka Living on Prayer po 8. Avicii a The Night. Osvěží BB Rexa a potěší Poetika. Je čtvrtek 28. května, dnes pro vás máme čerstvé jihomoravské

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Když
1: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním pralude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Odbíjí 8. hodina, hezké čtvrteční ráno, Moravo.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Obec Mokrá Horákov zastavila školní testování kvůli citlivým otázkám a zlínský soud řeší spor kolem prodeje vily nesvéprávných bratrů. Základní škola v Mokré Horákov na Brněnsku přerušila povinné testování žáků kvůli otázkám na duševní zdraví nebo rodinné zázemí. Deváťáci podle vedení školy museli odpovídat třeba na to, jestli měli myšlenky na sebepoškozování nebo jaké vzdělání mají jejich rodiče. Ředitel školy Tomáš Pětivlas kritizoval hlavně to, že děti nemohli citlivé otázky přeskočit. Postup školy následně podpořila i obec a starosta Matyáš Charvát. Česká školní inspekce nakonec testování po kritice zastavila a data z dotazníků smaže. Opatrovnický soud ve Zlíně čeká na dva znalecké posudky, které mají rozhodnout o budoucnosti vily dvou nesvéprávných bratrů. Posudky určí skutečnou hodnotu domu i náklady na potřebné opravy. Zlínský sociální odbor navrhl prodej nemovitosti s tím, že údržba domu může být pro bratry finančně neúnosná. Vila se původně objevila v

0: hlídce za 18 milionů korun, přestože znalecký posudek odhadl její cenu na 14 milionů. Soud nyní prověří také postup opatrovníka a může rozhodnout o jeho změně nebo prodej domu úplně zastavit. Změny v brněnské městské hromadné dopravě vyvolaly ve Vinohradech debatu mezi obyvateli i politiky. Lidem vadí hlavně omezení některých trolejbusových spojů, například linky 27 směrem ke Staré Osadě. Kvůli úpravám jízdních řádů vznikla petice, kterou podepsali stovky lidí. Dopravní podnik kritiku odmítá a tvrdí, že většina spojů zůstala beze změn. Vedení městské části i zástupci dopravního podniku se dohodli, že situaci znovu vyhodnotí během července.
1: Počasí. Meteorologové v tom mají jasno, dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty až letních 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 22 a teď 2 minutky po 8 hodině, v Bořeticích či Zlíně 14, v Napédlích 15, ve Ždánicích 16 stupňů Celsia.
2: Poslední šance. Využijte dobrodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih, doprava. Bohužel dnes po ránu máme hlášeny dopravní nehody. Zdravíme za volanty. V Brně ve Vídeňské ulici směrem z centra za sjezdem z dálnice D1 se střetlo osobní auto s autobusem. Počítejte se zdržením. V Brně v ulici Branka u křižovatky s Lískou došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. I tady se zdržíte. A na dálnici D1 na 183. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce odstavené osobní vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Kolona se tvoří už od Domašova. Tak opatrně a sjedem šťastnou čtvrteční cestu.
3: Ranní jízda. Na rádiu i.
1: Mezi 8 a 9 další hity pro dobrou náladu, taky soutěž, dejte si pozor na jazyk a za chviličku se podíváme do Zlína. Ode dneška se totiž Zlín mění ve filmové město. Startuje 66. ročník Zlín Film Festivalu.

0: Rihanna, Jay-Z a Umbrella. Ano, i dneska se budou hodit deštníky, nikoli na dešťové kapky, ale třeba proti sluníčku.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Ve Zlíně v ulici Zálešná 11 na křižovatce s ulicí 2. května se střetlo 8 auto s trolejbusem. Počítejte se zdržením a hlavně jezděte opatrně. A ve Zlíně zůstáváme, protože ode dneška se Zlín znovu promění v mega velké filmové město. Startuje totiž 660. ročník Zlín Film Festivalu, který letos nabídne 300 filmů z rekordních 57 zemí světa. Dorazí také zahraniční hosté, včetně herce Aidena Gillena, známého ze seriálu Hra o trůny. Festival zahájí světová premiéra českého rodinného filmu Máma a táta jsou boží a chybět nebudou koncerty, besedy ani oblíbená dražba filmových klapek. Ocenění Zlatý střevíček obdrží při dnešním dopoledním zahájení loutka Hurvínka, která letos slaví své narozeniny. No, Hurvínek, to je naše dětství. Novinkou letošního ročníku je venkovní Zlínfest Zóna v Sadu Svobody s programem pro školy i veřejnost. Tak pokud se vydáte do Zlína, užijte si to.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: krásné slunečné čtvrteční ráno, Moravo, 16 minut po 8, Poetika, Blízko a blízko jsou taky další hity pro dobrou náladu. Čekají nás třeba Gina G anebo Jonas Brothers.
1: No a teď už míříme za takovým hodně štědrým americkým podnikatelem Anilem Kocharem, který překvapil absolventy univerzity v Severní Karolíně mimořádným darem. Při slavnostní promoci totiž oznámil, že všem letošním absolventům zaplatí studentské půjčky z posledního roku studia. No studenti samozřejmě z toho byli nadšení, jak by ne. Mr. Kochár je spoluzakladatelem firmy vyvíjející software pro zdravotnictví a pochází z rodiny indických přistěhovalců. Svůj dar věnoval jako poctu otci, který stejnou textilní fakultu dokončil už v roce 1952. Podle Kochara je studium otevřením cesty k úspěšnému podnikání ve Spojených státech a chce, aby se těm studentům prostě a jednoduše dařilo. Když podnikatel své rozhodnutí oznámil v sále, samozřejmě vypukl okamžitý hlasitý potlesk a nadšení. Dokážu si představit, že někteří možná začali tancovat z toho, když si uvědomili, že veškeré ty dluhy, které měli, nijakým způsobem už nebudou muset splácet. Absolventům řekl, že jim chce dát větší svobodu při budování kariéry i osobního života. Co se samotných těch studentských půjček v Americe týče, tak jsou velkým problémem. Mnoho lidí je splácí prý až desítky let po škole, abyste si představili, jak moc velká pomoc to pro jednotlivé lidi byla. V současnosti má v Americe dluh ze studia asi 43 milionů lidí, celkově dluží v přepočtu desítky bilionů korun. Jedna z absolventek například uvedla, že odpuštění části dluhu výrazně pomůže nejen jí, ale i celé rodině, která se na tom splácení podílela. Takže americký podnikatel Anil Kochlar doopravdy udělal něco hodně, hodně záslužné.
0: No to, když jsme promovali tehda, že? Tak no. Nám nikdo nic nezaplatil.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: do éteru. Raní z Nerárych i Adam Jurica. Pořád se něco děje a tak vám o tom ve čtvrtek 28. května řekneme už za chviličku v krátkých jihomoravských zprávách. A po půl deváté, krom hitů pro dobrou náladu, taky soutěž Dejte si pozor na jazyk.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě. Se 100% stabilitou a šetrně k přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
2: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
3: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
2: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
3: Vážně? To zní dobře.
2: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
4: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.

0: obrněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. Minutka bude 8:30.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí nové podmínky programu Nová zelená úsporám. Ta už nebude fungovat formou klasických dotací, ale hlavně jako bezúročné půjčky na zateplení nebo úsporné renovace domů. Brněnský dopravní podnik dokončil opravu prvních dvou historických tramvají T3, ty se vrací zpět do Prahy. Vozy prošly v dílnách v Medlánkách kompletní rekonstrukcí, včetně karosářských oprav, obnovy interiéru i původních koženkových sedaček. No a mrkneme se také na aktuální teploty, tak například v Hodoníně měříme momentálně 15 stupňů, 16 hlásí Starý Podvorov, Ladná a Hluk.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Míříme do Brna, do Zlína i na dálnici D1. V Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra za sjezdem z dálnice D1, jak už od nás víte, se střetlo osobní auto s autobusem. Počítejte se zdržením. Se zdržením počítejte stále také ve Zlíně v ulici Zálešná 11. Na křižovatce s ulicí 2. Května se střetlo osobní auto s trolejbusem a na dálnici D1 na 183. kilometru ve směru na Brno stojí stále na vozovce odstavené osobní vozidlo, blokuje levý jízdní pruh. Kolona se tvoří už od Domašova. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: chvilečku Miles Smith a Nice to meet you. Teď je slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A když si dáte, můžete vyhrát vstupenky. Dvě vstupenky na šárnický nářez, který se uskuteční v sobotu 13. června. Letošní ročník bude ve znamení oslav 740. výročí od první písemné zmínky o obci Šárnice. No a vrcholem oslav bude velkolepý koncert fenomenální skupiny Queenie World Queen Tribute Band, který přiveze jedinečnou show plnou energie, emocí a legendární hitu Freddieho Mercuryho. K tomu vystoupí kapely Countryho a Sintra a večer pak zakončí DJ Pepe. Tak 518-345-678, telefonní linka k nám sem do studia. Dobré ráno, komu? Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo?
0: Halo, ano, tady raní z rádia. Dobré jítro, komu?
2: Hanka, ahoj, ze Svatěk.
0: Ahoj, zdravíme, jak se máme po ránu?
2: No úžasně, dovolala jsem se, takže úžasně.
0: Super, signál zatím evidentně drží, pravidla naší soutěže jsou ti určitě jasná.
2: Ano.
0: Tak nám nebrání nic v tom, abychom ti položili první soutěžní otázku. Už jsi měla letos točenou zmrzlinu?
2: Já mám radši kopečkovou zmrzlinu, takže se těším na kopečkovou.
0: A určitě máš ráda vanilkovou, že?
2: Vanilkovou mám moc ráda, pak ještě čokoládovou třeba.
0: Mm-hmm. A bude podle tebe i dneska vedro?
2: A dneska má být, myslím, 22 stupňů, takže včera to bylo horší.
0: Mm, myslím si, že až 25, ale to je fuč. Ty máš ráda sluníčko, že ano?
2: Já mám ráda sluníčko moc, nejlíp tak na pláži.
0: A prosím tě, ještě jedna otázka, potíš se v horku?
2: Každý se v horku potí.
0: Takže i ty.
2: Takže i já, ano.
0: No. Ano, ano, no, ano, ano, ano, no, no, chill, no, ha? A teď rač, teď rač.
2: No, tak teď se ukažte.
0: No ale víš co, jako dejme tomu, ono už to bylo v podstatě po tom časovém limitu, zaznělo to ano, tak budeme na tebe hodní, jo?
2: Jejda, děkuju.
0: Tak my ti blahopřejeme, dvě vstupenky na šarnický nářez jsou tvoje, užij si to a měj se hezky, krásný den.
2: Děkuju, taky přeju.
0: Ahoj, díky.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kapi, základečku Adam Jurica s mandolínou. My ve čtvrtek 28. května v ranní jízdě rádych taky s ranním tématem. Už včera jsme v ranní jízdě rádych probírali, že v Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal téměř 3 miliardy korun a taky podpoří český státní rozpočet, jak už jsme taky ve včerejší ranní jízdě vzpomínali. Český státní rozpočet díky tomu výherci získá 437 milionů, to kolikrát nikdo nevyhraní v loterii, on ten tak zasponzoruje, ale takové jsou zákony, ale explozi štěstí a záplavu radosti. To, co obvykle člověk představuje, že by zažíval při výhře velké sumy peněz. Opak bývá ale velmi často pravdou. Jsou mnohé případy, kdy výherci bojují spíše s úzkostí a třeba nespavostí, říkají třeba někteří terapeuti. A tak se dneska ptáme, kdybyste vyhrali na celé 3 miliardy korun, jestli byste se zbláznili. Těžko posoudit, když ty prachy nemáte, že ale dají se vůbec takové prachy v životě utratit, anebo dokonce v České republice utajit? Jaký na to máte názor?
1: Napsala Lenka docela stručně a jasně. Dajte, vyzkoušám, uvidíme.
0: To šlení dali bychom, abys mohla vyzkoušet, ale nemáme. Sabina, něco bych si nechala a pak pomohla všem psím útulkům v České republice a bylo by to. Sabčo, určitě bys nebyla jediná, mnozí bychom se takto zachovali, ale díky za to.
1: Napsal Marek, dobré ránko, rádio, tak utratit se to dá určitě. Zajistil bych dětem polštář do života, poté dovolené, dům, auto a pěkný penzionek, protože to byl můj sen vždy, jelikož jsem gastro kuchař a asi nějaký apartmán u moře. Hezký den nám přeje, my Markovi samozřejmě taky, ano, apartmánek u moře, to je něco, co by se nám líbilo asi mnohým.
0: No a Verča, dobré ráno všem, i Verča by si s těma prachama poradila, tvrdí, že utratit by to rozhodně šlo, ale utajit už asi ne. Tak jasně, že kdyby na to došlo, že by to šlo utratit, ale přece jenom, kdybys jako uvažoval tak nějak jako do této doby, jak uvažuješ, že prostě máš nějaký ten budget, máš nějakou tu kupu peněz a s tím musíš, toto je na jídlo, to je na bydlení, to je na děti, to je na zvířata, to je na to, na ono, tak prostě uvažuješ v nějakých mantinelech a teďkom se v podstatě
1: nebyli, no,
0: rozpustí, tak jako utratit 3 miliardy, jasně, dá se, ano, dá to, no, jako, z okna.
1: Dobře, tak řekněme si, že při normálním způsobu života je to samozřejmě absolutně nemožné, že to víme jako všichni, tam na to netřeba nějakých odborníků a specialistů. Jako
0: ale prostě, na všetko je třeba specialistů.
1: Na všetko, já si myslím, že i kdyby člověk se potom rozšoupnul a měl dovolené klidně každý týden a koupil si, já nevím, nějaké pěkné auto, co mu udělal roz, a i tak by to samozřejmě nemohlo v životě jako
0: nenestačit. Nemohlo by to utratit.
1: Nejde utratit,
0: no,
1: to nejde.
0: Ať už taková nebo maková výhra, důležité je, aby to ten člověk přežil ve zdraví, protože jinak je mu to úplně je mu to na prd.
1: No. Máš pravdu, kolego.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Candy, po 9. hodině ATC a Around the World. Přidají se Bruno Mars a třeba taky Vladis a Nicole. Brněnský dopravní podnik opravuje historické tramvaje. Podrobnosti vám prozradí čtvrteční Jihomoravské zprávy rádia, startující na rádiu Jih už za okamžik.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádio Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Agrotek a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorní kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotekauto.cz. Opakuji, agrotekauto.cz.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu

0: www.klimastyle.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
5: Hezký čtvrtek, je 9 hodin.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Program Nová zelená úsporám ukončí klasické dotace a brněnský dopravní podnik opravuje historické tramvaje pro Prahu. Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí nové podmínky programu Nová zelená úsporám. Podpora už nebude fungovat formou klasických dotací, ale hlavně jako bezúročné půjčky na zateplení nebo úsporné renovace domů. Přímé dotace zůstanou jen pro nízkopříjmové domácnosti v programu NZU Light, kde mohou lidé získat až 400 tisíc korun. Brněnský dopravní podnik dokončil opravu prvních dvou historických tramvají T3, ty se vrací zpět do Prahy. Vozy prošly v dílnách v Medlánkách kompletní rekonstrukcí, včetně karosářských oprav, obnovy interiéru i původních koženkových sedaček. Jedna z tramvají byla původně školní a pracovníci ji museli vrátit do podoby z roku 1964. Celkem projde obnovou 6 historických vozů.

0: zhruba 60 milionů korun.
1: Časí. Letní teploty nás čekají i dnes ve čtvrtek 28. května, alespoň v Jihomoravském kraji namězíme 25 stupňů Celsia, ve Zlínské maximálně 22, a k tomu bude jasno nebo skoro jasno. Mízíme k aktuálním teplotám v Vracov 16, Bučovice 17, Břeclav, Moravská Nová Ves shodně po 18 stupních.
2: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: A ještě na cesty v Uherském Ostrohu v Nádražní ulici probíhá údržba vozovky. Projíždějte opatrně a podíváme se také do Brna. Připomínáme, v ulici Branka u křižovatky s Lískou došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Počítejte se zdržením, stejně tak ve Vídeňské ulici směrem do centra za sjezdem z D1. Jak už od nás víte, tam se střetlo osobní auto s autobusem, taky tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: to vypadalo, že nás čeká hodina astrologie, sluníčko svítí na jihu Mars a on je to Bruno Mars a vysmátá Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Za chviličku další hity pro dobrou náladu a taky pro osvěžení, ale zabrnkáme na jedno velmi citlivé téma, protože horké dny lákají k vodě. Ovšem záchranáři upozorní na velké riziko. Dokonce si troufli říci, že Češi nejsou dobří plavci.
1: A?
0: A protože se postupně otevírají koupaliště, postupně se nám prohřívá voda i v těch přírodních rybnících a vůbec vodách, tak se na to zaměříme, protože je potřeba, aby člověk byl opravdu opatrný. Není to prča.
1: Tak jo.
0: Tak teď Adel.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zní to zvláštně, ale můžeme hovořit o ochlazení z tropických 33, respektive 32 stupňů Celsia, ještě třeba včera jsme měli ve Strážnici. Jdeme na letních 25, jo?
1: Mně bylo ráno zima.
0: Jo? Ideální čas na to, aby člověk vyvětral.
1: Ano.
0: No ale horké dny samozřejmě jak jinak lákají k vodě, ovšem záchranáři upozorňují na velké riziko. Vodní záchranáři varují, abychom byli úplně přesní. Češi velmi často přeceňují své plavecké schopnosti. A teď trocha statistiky. Černé bohužel, v Česku se ročně utopí kolem 170 lidí, z toho průměrně 14 dětí. Podle odborníků si přitom mnoho Čechů myslí, že umí plavat dobře. Realita je ale často jiná. Problém podle nich začíná už při výuce plavání ve školách. Mm-hmm. Jen loni vyjížděli vodní záchranáři k více než tisícovce případů tonutí. Nejčastějšími příčinami jsou přeceňování vlastních sil, jasně na ten ostrůvek doplavu, skoky do neznámé vody, že je to bohužel kolikrát končí člověk i na vozíku, anebo zatím může stát i alkohol. Záchranáři zároveň připomínají, že děti je potřeba hlídat i u zahradních bazénů nebo jezírek. No a překvapivě má navíc Česko víc utonulých než některé přímořské státy, jako například Chorvatsko nebo Portugalsko. Podle vodních záchranářů Češi podceňují prevenci a často ignorují základní bezpečnostní pravidla. Takže potřeba se na to zaměřit.
1: No, tak bacha
0: na to. Naprostou samozřejmost. A i třeba takové, co nás učili už kdysi dávno ve školách, neskákat rozpálený do vody, že? To tělo potom dostane šok a může z toho být velká nepříjemnost. No ale to, že experti, respektive vodní záchranáři říkají, že Češi si myslí, že jsou dobří plavci, ale pletou se.
1: To je
0: docela husté,
1: no.
0: Jako já nevím, jestli bych označil, že jsme špatní plavci. Spíš to přeceňování sil, ten alkohol, anebo ty skoky do neznámé vody hrají hlavní roli. No ať tak nebo onak, užijte si vodních radovánek. A stejně
1: opatrně,
0: tak i dalšího hitu pro dobrou náladu. Žiješ pre moment.
1: Yeah.
0: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte na rádiu Ich, Imagine Dragons a Bad Liar. Záklečku Share a nebo Somber.
1: No a já budu mít takovou zprávičku, jenomže já toho nemůžu moc říct. Prostě
0: zprávičku,
1: to...
0: milé aktuality.
1: No, jakoby, že prostě věk je jenom číslo.
0: No jistě.
1: O jednom takovém, jakoby hodně, no, pánovi v hodně pokročilém věku, který prostě už toho zažil tolik, že asi potřeboval ještě jakoby něco, najít něco, co ještě nezažil. A tak to našel a tak si to vyzkoušel a je to prostě frajer jak svině.
0: Takže to bude moci vyzkoušet taky, až to tajníš, jo?
1: No, jako já
0: chceš
1: bych
0: říct,
1: to třeba...
0: Chceš říct, že bychom to nezvládli?
1: Ne, ty jo, já třeba ne. Protože mám...
0: Takže je to spíš pro chlapy než pro ženy?
1: No, spíš je to pro lidi, co nemají strach z výšek, třeba jakoby mají dost rádi, že žijou.
0: To asi všichni, ale je potřeba zkoušet trošku ten adrenalin. No tak rozhodně se dozvíme za pár minut.
2: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
3: A tentokrát v tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
4: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
5: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PM DJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
6: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: To se chystá.
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
12: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.

0: Jennifer Lopez vyvenčila Pitbulla s peckou On The Floor, co nevidět Cyril a nebo Krištof s Tomášem Klusem a Cesta. Tak pokud jste na cestách, si hem šťastnou cestu přejeme.
1: No a já tady mám dneska teda zprávu, která dokazuje, že věk je fakt jenom číslo. Mm. Protože britský veterán, a já ještě neřeknu ten věk, ale britský veterán druhé světové války se minulý týden stal oficiálně nejstarším wing walkerem na světě. Pro ty, kdo by to neznali, tak wing walking je stání na křídle letícího letadla. Mm. A to letadlo letí, ty stojíš venku na tom křídle, teda připoutaný k rámu.
0: V lajti vlastně,
1: a, no, když je máš. To, když je máš, tak určitě. A to letadlo letí rychlostí kolem 150 km za hodinu. No a tady tomu pánovi je 98 let. Zažil druhou světovou válku, konec studené války, nástup prostě chytrých technologií. A tak si řekl, že prostě potřebuje, víš, vyzkoušet ještě něco, co nevyzkoušel. Tak si to vyzkoušel a je teda zapsaný teďka v Guinnessovce, no.
0: Tak to je frajer teda.
1: No to je ultra frajer.
0: To je připomnělo jenom takový jeden starý blbý vtip. Jak ten pán určitě nemůže mít strach z výšek, že?
1: No ne.
0: Jak se baví ti dva kamarádi a ten jeden se ptá, ty a proč nešel brácha po maturitě jako někam na výšku, když je tak chytrý? On má od malička panický strach z výšek.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: všem z Rádia Jich. Když nepočítáme dnešek, tak už jenom jeden pracovní den a máme tady víkend. No a tak, ať se ho aspoň pocitově dočkáme rychleji, ať nám to rychleji utíká, tak si dáme i po 10. hodině další várku dnešní muziky a stejně nás čeká třeba Slavíček Pokáč a jejich Zákaz přiblížení. Kygo, přidá hit Save My Love. A na playlistu taky Gala 90-kové Freed From Desire. No a Břeclav získala 30 milionů na nový krytý bazén, tak například o tom nám poví Petr Indra v dnešních jihomoravských zprávách. Rádia Jich, krásné dopoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jich. Více info na www.radiojich.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné

0: strojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Z rádia Jichčem hezké čtvrteční dopoledne, za minutu bude 10.
8: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
9: Břeclav získala 30 milionů na nový krytý bazén a Zlín hospodařil se schodkem. Audit chyby nenašel. Břeclav získala od Národní sportovní agentury 30 milionů korun na rekonstrukci krytého bazénu a koupaliště. Zastupitelé kvůli dotaci mimořádně schválili spolufinancování městského podílu i potřebné dokumenty. Součástí projektu bude nový 25-metrový bazén, který splní parametry pro sportovní tréninky i závody. Město už dříve získalo také 10 milionů korun od Jihomoravského kraje. Další 2 miliony korun pokryjí fotovoltaiku, která bude areál zásobovat elektřinou. Otevření dálnice D55 výrazně snížilo dopravu na Veselsku, hlavně ubylo kamionů, na některých silnicích klesl provoz až o 2000 aut denně a těžkých vozidel ubyly zhruba 2/3. Například v Moravském Písku se doprava výrazně sklidnila, lidem se lépe přechází přes silnici. Starostové ale upozorňují na problémy s objížďkami a poškozenými silnicemi po stavbě dálnice. Obce navíc neuspěly s žádostí o dočasné bezplatné využití dálnice během uzavírek. Zlín uzavřel loňské hospodaření se schodkem přes 105 milionů. Město vysvětluje minusový výsledek hlavně využitím finančních rezerv na investice a rozvoj projektů. Nezávislý audit zároveň potvrdil, že radnice nakládala s penězi správně a bez pochybení. Největší část schodku tvořilo financování investic z rezerv, vytvořených v minulých letech. Závěrečný účet města budou zastupitelé projednávat v polovině června.
7: Počasí. Venku dneska je jasno nebo skoro jasno, teplo, ale oproti včerejšku značné ochlazení. V Jihomoravském kraji naměříme 22 až 25 stupňů a ve Zlínském 19 až 22. V tuto chvíli hlásí Uherské Hradiště, Kněždub, Němčičky i Vlčnov 16 stupňů Celsia.
10: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A míříme taky na cestu.

0: následujících minut už Slavíček s Pokáčem, nebo zpěvačka Shakira. No a taky mrkneme na jednu novinku do Kyjova. V Kyjově totiž otevřeli nově otevřeli Bárku. Místo, které má pomoct dětem i mladým lidem najít bezpečí, podporu a někdy třeba i nový směr. Detaily k tomu si na rádiu jich povíme už za pár minut. No a teď jeden zákaz přiblížení.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpříjemnila zpěvačka Shakira a naše cesty vedou do Kyjova, protože v Kyjově mají nové místo pro děti a mladé, kteří potřebují zázemí, pomoc, anebo si prostě jenom chtějí v klidu popovídat. Klub Bárka se nově přestěhoval do moderní budovy v areálu Fary, kde dřív stála stará hospoda. Stavba vyšla na víc než 35 milionů korun, no a nabídne třeba hernu, taky poradenství, anebo různé workshopy. Do projektu se zapojili taky dobrovolníci z farnosti, kteří ručně čistili přibližně 10 tisíc starých cihel. Během stavby se navíc objevily dva předměty, které nesou velikou symboliku, a to železný zvon z roku 1919, který teď bude součástí nového farního plotu, a v základech se našly taky historické skleničky, které dneska obsahují olivové lístky z nově vysazených stromů před budovou. Klub Bárka pracuje s lidmi od 7 do 26 let a teď ty nové prostory umožní líp rozdělit věkové skupiny a taky se víc zaměřit na ty starší dospívající. No a jak zaznělo při otevření, tak Bárka má být bezpečným přístavem pro každého, kdo ho bude potřebovat. A takových míst jako v dnešní uspěchané době rozhodně potřeba, tak ať se daří přijem z Rádia Jih a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme už za moment další z hitů pro dobrou čtvrteční náladu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: let do 90. se songem Freed from Desire, další trojka hitů už za moment a taky jedno, řekla bych, že rozhodně dobré info z regionu. Když totiž pojedete teď na Velehrad anebo do Modré, tak nově už nemusíte kroužit a hledat místo, protože v Modré včera otevřeli nové záchytné parkoviště a má jeden docela zajímavý detail a my už za chvilku na rádiu jich prozradíme, jaký.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.

0: za to. No a jestli to kolem Velehradu trochu znáte a hlavně z poutí a kolon, tak jedna taková novinka by to mohla trošku zlepšit. V Modré totiž včera otevřeli nové záchytné parkoviště u archeoskanzenu před centrem slováckých tradic. Vejde se tam skoro stovka aut a počítá se taky s autobusy. Mají tam vlastní odstavnou plochu a točnu pro 4 autobusy. Parkoviště má pomoct hlavně při větších akcích a poutních dnech na Velehradě, odkud může jezdit kyvadlová doprava. No a mimochodem, ten malý detail. Tvar parkoviště má připomínat letícího dudka. To je ten vzácný a nápadný pták, co má na hlavě tu krásnou chocholku a v okolí Modré běžně hnízdí. Na podzim tam ještě přibudou stromy a keře a to hlavně tradiční ovocné odrůdy. No tak z rádia jich míří do Modré naše gratulace a za okamžik už samozřejmě nejen tam, taky další čtvrteční muzika, tak si ji užijte a mějte hezké dopoledne.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Městy Spolešovice a polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už v sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Kvído. Vstupenky přes SMS tiket a na místě za 300 korun. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Go!

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pátek, hezké čtvrteční dopoledne. No a pojďme si dát rovnou ukázku muziky, která nás čeká po té 11. dopolední. Budou to třeba zpěvačky Lady Gaga, Ducci a hit Runaway. Helenin oči přidají song Naka. A na playlistu rádia je taky Mr. President a Coco Jumbo. Čerstvé čtvrteční humoravské zprávy rádia jich přidá Petr Indra a v nich nabídne info třeba o tom, že Břeclavsko během léta omezí používání pitné vody. Tak dalete rádio, jeďte v obraze, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Mastra Kovomatky. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do stosu. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu. Když
3: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku. Chcete mít

0: 50 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníkův talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Z Rádia Istřem hezký čtvrtek, za minutku bude 11.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Břeclavsko omezí používání pitné vody během léta a Uherské Hradiště je mezi nejúspěšnějšími v celé republice ve výzvě 10 000 kroků. Na Břeclavsku začne od 1. června platit zákaz používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Omezení se týká lidí napojených na vodovod v Bulharech, Hlohovci, Lednici, Nejtku u Lednice, Valticích a Úvalech u Valtic. Důvodem je snaha šetřit pitnou vodou během letních měsíců. Opatření bude platit až do konce srpna. Vodárny upozorňují, že zákaz musí dodržovat domácnosti, firmy i další odběratelé. Podle vodohospodářů nejsou zásoby pitné vody neomezené a během horkého léta se zdroje doplňují jen minimálně. Platba za vodné a stočné podle nich neznamená neomezené využívání vody, ale hlavně zajištění její úpravy a distribuce do domácností. Pitná voda má přednostně sloužit k pití, vaření a základní hygieně. Pokud by se zdroje kvůli zalévání nebo napouštění bazénu vyčerpaly, voda by mohla z kohoutku dočasně přestat téct úplně. Uherské Hradiště patří mezi nejaktivnější města v republice. Do dubnové výzvy 10 000 kroků se ve městě a okolí zapojilo skoro 400 lidí, kteří společně nachodili přes 104 000 kilometrů. V konkurenci 99 měst a obcí obsadilo Uherské Hradiště krásné celkové 6. místo a v počtu účastníků skončilo 8. Do výzvy se zapojili lidé od 10 do 81 let a ocenění za nejlepší výkony převzali účastníci na Staré Radnici. Mezi nejlepší patřili také školní týmy a tým Mesitu Blue M.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Na jižní i jihovýchodní Moravě dneska jasno nebo skoro jasno a co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji naměříme 22 až 25 stupňů a ve Zlínském 19 až 22. V tuto chvíli Kyjov a Lovčice měří 17, Sokolnice 18 a Hrušky 19 stupňů Celsia.
5: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Jsme s vámi taky na cestách a komplikace aktuálně čekejte na Brněnsku a taky Zlínsku. V Brně v Kaš...

se zraněním, na místě počítejte se zdržením v obou směrech. A ještě na Zlínsku na výjezdu z Loučky směrem na újezd havaroval cyklista, na místě zasahují záchranné složky a projíždí se jedním jízdním pruhem. Tak buďte opatrní a ať už

z muziky už za chvilku duo Doči a Lady Gaga, anebo taky kapela Helenine oči. No a jak proměnit starý rezavý lodní kontejner, který slouží jako sklad na sekačky, umělecké dílo? Tak v Břeclavi na to mají skvělý recept a stačilo

my jsme za to moc rádi. No a pokud se občas chodíte procházet v Břeclavi na pastvisko, tak jste si tam všimli určitě staršího, trochu rezavého lodního kontejneru, který fotbalistům slouží jako sklad na sekačky a na nářadí. No a právě tenhle plechový obr teď dostává úplně nový vzhled. Vzali si ho točit do parády studentky Břeclavské základní umělecké školy Emma Pařízková a Kája Hanáková. No

0: poštorné a v červnu se tihle mladí umělci chystají na další pecku, Japonskou zahradu. No tak rozhodně palec nahoru za tenhle nápad, protože dívat se na barevné umění je rozhodně lepší, než koukat na rezavý plech. No a stejně tak je lepší třeba práci si zpříjemňovat skvělou muzikou a tu my na rádiu jich máme a za malý moment už ji taky posíláme. Krásný čtvrtek!
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

zprávy máme čtvrtek 28. května. No a protože je právě ten čtvrtek a taky se nám blíží 11:30, tak už je za pár minut před námi taky co? Právě další díl naší pravidelné rubriky Odkud se vzalo a samozřejmě si i dneska prozvědět

0: i online. www.radiojih.cz.
1: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: hodin a 40 minut ladíte rádio Jih, díky za to. No a protože je čtvrtek, tak je tady další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo. Tak jdeme pátrat.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na rádio Jih.
0: Já nic, já muzikant. Taková ta klasická věta, když nechceme přijmout zodpovědnost a prostě nechceme přiznat vlastní vinu. No ale odkud se vzala a proč zrovna muzikant a ne třeba truhlář? No může to být proto, že představte si moravskou tancovačku. Muzika hraje, pivo teče, no a potom se někde někdo u baru na někoho špatně podívá a je to, schyluje se ke rvačce. A muzikanti, tak ti byli údajně první, kdo to zabalili. Vzali housle, vzali basy a byli fuč, protože co jim potom, že nějaký Pepa urazil Frantovu Lidku, že jo, jim šlo hlavně o to ochránit svoje nástroje. No a když pak přišlo vyšetřování, kdo co viděl, tak muzikanti měli skvělé alibi. Já nic, já jsem tady jenom od muziky, nic jsem neviděl, nic nevím. Jinými slovy, já nic, já muzikant. No a takhle si to úsloví žije do dneška. Dneska už možná muzikanti nezdrhají, ale kdykoliv se někdo tváří, že se ho věc netýká, tak on nic, on muzikant.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci na

0: Chci podcasty.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na DR Automobiles.cz.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuji.

korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Břeclav získala 30 milionů korun na nový krytý bazén a Zlín hospodařil se schodkem. Audit chyby nenašel. Břeclav získala od Národní sportovní agentury 30 milionů korun na rekonstrukci krytého bazénu a koupaliště. Zastupitelé kvůli dotaci mimořádně schválili spolufinancování městského podílu i potřebné dokumenty. Součástí projektu bude nový 25-metrový bazén, který splní parametry pro sportovní tréninky i závody. Město už dříve získalo také 10 milionů korun od Jihomoravského kraje. Další 2 miliony korun pokryjí fotovoltaiku, která bude areál zásobovat elektřinou. Otevření dálnice D55 výrazně snížilo dopravu na Veselsku, hlavně ubylo kamionů. Na některých silnicích klesl provoz až o 2000 aut denně a těžkých vozidel ubyly zhruba 2/3. Například v Moravském Písku se doprava výrazně sklidnila, lidem se lépe přechází přes silnici. Starostové ale upozorňují na problémy s objížďkami a poškozenými silnicemi po stavbě dálnice. Zlín uzavřel loňské hospodaření se schodkem přes 105 milionů korun. Město vysvětluje minusový výsledek hlavně využitím finančních rezerv na investice a rozvoj projektů. Nezávislý audit zároveň potvrdil, že radnice nakládala s penězi správně a bez pochybení. Největší část schodku tvořilo financování investic z rezerv vytvořených v minulých letech. Závěrečný účet města budou zastupitelé projednávat v polovině června.
3: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.

0: čtvrtečním odpoledním playlistu Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy doučí. Pohozené lopatičky, rozbitá plastová auta a skryté riziko infekce. Na pískovištích v Brně se hromadí odložené hračky a městské části už musely zakročit. Jak chtějí Žabovřesky nebo Královo pole uklidit dětská hřiště a ochránit zdraví našich nejmenších, detaily uslyšíte tady u nás na Rádiu Jih už za malou chvíli.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

that.

0: Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Do toho krásného slunného odpoledne skvělá muzika Lost Frequencies, Are You With Me? No a pokud chodíte s dětmi na pískoviště, určitě to znáte. Všude se válí spousta pohozených hraček, které tam sice někdo nechal s dobrým úmyslem, ale časem se z nich stává spíš problém. Přesně tohle teď řeší v Brně. V Žabovřeskách nebo v Králově Poli už je těch starých lopatiček a nákladáků na hřištích tolik, že začínají být pro děti nebezpečné. Odlomené ostré plasty totiž můžou prcky zranit a navíc je tu riziko infekcí. Přes špinavé povrchy hraček se totiž velmi snadno přenáší například žloutenka. Městské části přitom ze zákona kompletně odpovídají za to, aby byl provoz na hřištích bezpečný. V Králově Poli to teď hlídají správci hřišť, ale v Žabovřeskách mají takový nový nápad. Chtějí na hřiště dát speciální velké plastové boxy, kam budou rodiče tyhle erární hračky uklízet. Tak uvidíme, jestli krabice na hračky pomůžou udržet pískoviště čistá a bezpečná. No a z rádia jich vás zdravíme po frekvenci 105.1 FM do Brna a vůbec do celého Jihomoravského a Zlínského kraje už hrajeme Vesnu a Moravo.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jižní Moravy.

0: hodin 26 minut posloucháte rádio Jich. Toto byly Panic at the Disco a Hide Hopes. Chystáte si plány na víkend? Co takhle projet se na kole po stopách velkých baťových vizí? Vizovice už tuto sobotu totiž otevírají novou cyklostezku na trase nedokončené železnice. Čeká nás panilá jízda historických kol i program pro děti. A to bychom si neměli rozhodně nechat ujít. Podrobnosti probereme na rádu Jih už za malou chvíli.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
3: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 000. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business.

0: playlistu Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, kanadská zpěvačka Nelly Furtado, I'm Like a Bird, hezké čtvrteční odpoledne. No a pokud rádi kombinujete pohyb na čerstvém vzduchu s historií, máme pro vás na Rádiu Jih skvělý tip na sobotní výlet. No a tím vás zveme do Vizovic, protože tam tuto sobotu slavnostně otevírají z Brusu novou cyklostezku. A ta je opravdu výjimečná. Vede totiž po trase nedokončené Baťovy železnice podél toku Lutoninky směrem na Zádveřice. Myšlenka postavit tuhle stezku přitom už je mezi námi celých 20 let. Tak. Už je to lepší, já jsem si tam omylem dal úplně jinou podkresovou hudbu. No a pojďme se vrátit k té sobotní pozvánce. Sobotní program ve Vizovicích startuje v 9.15 na Masarykově náměstí, a to spanilou jízdou historických bicyklů. Pokud máte doma dobové oblečení nebo veterána, klidně dorazte taky. V 10 hodin na Slušovické ulici pak proběhnou takové ty oficiality jako stříhání pásky a tak dál. A pak už se můžeme těšit na komentované procházky s historickými fotkami nebo doprovodný program pro rodiny s dětmi. Malí i velcí si budou moci v sobotu ve Vizovicích vyzkoušet 15 funkčních historických kol, šlapací káry nebo speciální malovací kolo. A to zní hodně zajímavě. Tak nezapomeňte, tuto sobotu ve Vizovicích otevírají novou z Brusu, novou cyklostezku.
1: Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra FAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. V sobotu 30. května vás zveme do Moravské Nové Vsi na Gourmán Fest. V autentických sklepních uličkách Výmol a Zátiší na vás čeká skvělé jídlo, víno od místních vinařů a pohodová hudba. Těšit se můžete na burgery, trhané maso, grilovanou kýtu i další dobroty. Zahrají The Muzzles a cymbálová muzika Valpour. Pro děti bude připraven skákací hrad i dětský koutek. Vstup je zdarma. Sbor dobrovolných hasičů Louka vás zve v sobotu 30. května na 12. ročník koštu gulášů. Začátek koštování je ve 13 hodin v areálu pod hájem v Louce. Výtěžek z prodaných porcí bude věnován dětskému oddělení nemocnice Kyjov. Přijďte ochutnat různé druhy gulášů a podpořit dobročinnou akci. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Kvído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme ještě rychle na silnice. Na trase mezi Hodonínem a Mutěnicemi u rybníků Zbrod jela dodávka ze silnice, tak zde buďte opatrní. Ještě jednou, Hodonín, Mutěnice u rybníků Zbrod jela dodávka ze silnice a je tam prostě ve škarpě mezi silnicí a železniční trasou.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Sváteční 12. hodinu nám uzavírá Eminem s hitovkou Without Me tady u nás na rádiu Jih Jižní Moravy. No a po prvé hodině odpolední se můžeme těšit na Pink. Dáme si také kabáty. A z novějších songů nabídneme kousek End of Beginning. Uherské Hradiště je mezi nejúspěšnějšími v celé republice ve výzvě 10 000 kroků. Tak nejen o tom budou další dnešní jihomoravské zprávy rádia Jih už za pár okamžiků.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.

0: CZ.
1: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
9: Vy jste s rádiem Jich odbyla prvá hodina odpolední.
10: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
11: Břeclavsko omezí používání pitné vody během léta a Uherské Hradiště je mezi nejúspěšnějšími v celé republice ve výzvě 10 000 kroků. Na Břeclavsku začne od 1. června platit zákaz používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Omezení se týká lidí napojených na vodovod v Bulharech, Hlohovci, Lednici, Nejtku u Lednice, Valticích a Úvalech u Valtic. Důvodem je snaha šetřit pitnou vodou během letních měsíců. Opatření bude platit až do konce srpna. Vodárny upozorňují, že zákaz musí dodržovat domácnosti, firmy i další odběratelé. Podle vodohospodářů nejsou zásoby pitné vody neomezené a během horkého léta se zdroje doplňují jen minimálně. Platba za vodné a stočné podle nich neznamená neomezené využívání vody, ale hlavně zajištění její úpravy a distribuce do domácností. Pitná voda má přednostně sloužit k pití, vaření a základní hygieně. Pokud by se zdroje kvůli zalévání nebo napouštění bazénu vyčerpaly, voda by mohla z kohoutku dočasně přestat téct úplně. Uherské Hradiště patří mezi nejaktivnější města v republice. Do dubnové výzvy 10 000 kroků se ve městě a okolí zapojilo skoro 400 lidí, kteří společně nachodili přes 104 000 kilometrů. V konkurenci 99 města obcí obsadilo Uherské Hradiště krásné celkové 6. místo a v počtu účastníků skončilo 8. Do výzvy se zapojili lidé od 10 do 81 let a ocenění za nejlepší výkony převzali účastníci na Staré Radnici. Mezi nejlepší patřili také školní týmy a tým Mesitu Blue M.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Venku stále jasno nebo skoro jasno, v Jihomoravském kraji dnes odpoledne na nejvýš 25 stupňů, ve Zlínském pak naměříme 22. No a jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? 20 nám hlásíte z Nového Podvorova, 19 stupňů pak z Veselí nad Moravou a z Klobou u Brna, no a 17 z Rodiště Vlasti Macíka ze Slavičína.
10: Poslední

0: šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Tak a pojďme také zkontrolovat, jak nám to jezdí při čtvrtečním odpolední na trase mezi Hodonínem a Mutěnicemi u rybníka Zbrod. Havarovala dodávka mimo silnici. No a v Brně ve Vídeňské ulici u křižovatky se strážní bourala dvě osobní auta. Projedete zde s omezením. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: No a prvou hodinu odpolední nám tady u nás na rádiu Jih Rádu Žimoravě ostartuje zpěvačka Pink a hitovka Get the Party Started. Vracíme se do milénia.

0: rádiu ich sme si hráli Major Razor. No a za pár okamžiků se společně vydáme do Zlína, protože tam proběhla noc plná alkoholu, drog a nečekaná agresivita u zlínské nemocnice. 27letý muž tam bez varování napadl policistu, který přijel pomoct vystrašeně ženě. Teď útočníkovi hrozí vězení. Podrobnosti z policejních reportů uslyšíte tady u nás na rádu jich už za pár okamžiků. Do té doby z muziky Jakub Děkan a také Simple Plan.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jsme si hráli Simple Plan a hitovku Welcome to my life. Pestrou noční službu mají za sebou policisté ve Zlíně, kde nás posloucháte na 98 FM. Krátce před půlnocí totiž v uplynulých dnech vyráželi k Baťově nemocnici, kde se po večírku na chatě strhla divoká scéna. Mladá žena zavolala na tísňovou linku s tím, že její kamarád je agresivní, huláká a má strach, aby ji nenapadl. Když hlídka dorazila na místo, tak to zprvu vypadalo jen na ostřejší hádku po alkoholu. Jenže 27-letý muž začal být stále nevyspytatelnější a jeho chování rychle eskalovalo. Během rozhovoru s policisty se najednou rozběhl proti jednomu z nich a oběma rukama ho silně udeřil do hrudníku. Policisté ale zasáhli okamžitě a agresivního muže spacifikovali. Následné testy ukázaly, že měl v sobě přes 2,5 promile alkoholu. A to není všechno. K tomu několik druhů drog, včetně kokainu a pervitinu. Muž tak putoval hnedka na záchytku a potom rovnou do policejní cely. Místo dalších večírků teď může skončit na několik let pěkně v báni.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

to, taky jste se zasnili. Eurythmics, We Dream, skvělá osmdesátka tady u nás na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy. Plavky, opalovací krém a první letní osvěžení. Slavkovské koupaliště už hlásí start nové sezóny a otevírá své brány. Co všechno vás tam kromě bazénu čeká a jak je to letos se stupným? Podrobnosti pro vás máme na rádiu Jih už za pár okamžiků. Poslouchej.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: What's up? Zdravím celýho Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Milk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoša a doraž, bude to velký.
3: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
4: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
3: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
4: Vážně? To zní dobře.
3: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
5: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek. Když
6: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: čtvrtečním odpoledním playlistu Rádia Jih, Rádia Žimoravy, Kamarád a Be Mind. No a léto se pomalu hlásí o slovo a na Vyškovsku už startuje koupací sezóna. Jako jedno z prvních otevírá své brány koupaliště ve Slavkově u Brna. Poprvé se tam letos můžete vykoupat už tuto sobotu a pokud počasí vydrží, areál bude otevřen každý den od 10 ráno do 8 večer. Návštěvníci se můžou těšit na velký plavecký bazén, bazén pro neplavce i brouzdaliště pro malé děti. Kdo nevydrží jen ležet na dece, může vyrazit na beach volejbalové kurty nebo si zahrát fotbal, tenis či házenou. Samozřejmostí je také občerstvení, lehátka a slunečníky k zapůjčení. Dobrou zprávou je, že ceny vstupného ve Slavkově u Brna zůstávají stejné jako v loňském roce. Nově si navíc můžete před cestou zkontrolovat aktuální situaci na koupališti, a to online. Na webu je totiž nová webkamera. Areál myslí i na handicapované návštěvníky a nabízí bezbariérový vstup do bazénu. Pokud tedy ještě přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit, Slavkov u Brna může být ideální letní start a ještě k tomu osvěžující.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Z dalších hitů pro dobrou náladu už tu máme Rebelku z Milénia, tady je Avril Lavigne, Skaterboy, no a za pár okamžiků se na vás těší kdo jiný než Vlastě Macích a nezapomeňte, v tajemném jihu pro vás dneska máme super velkou výhru.

Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 14. hodina, tak co si zahrajeme po 14. Bude třeba Belinda Carlisle, Heaven is Place on Earth. Dáme si taky Davida Guettu, tady ho svým se, Gone, Gone, Gone. Co se týká československé muziky, mimo jiné Sto zvířat, Nikdy nic nebylo.
1: Nebylo nic, já jen kdybys měla chvíli.
0: Nový územní plán v Lednici počítá s větším prostorem pro bydlení, také o tom budou další jihomoravské zprávy, které má pro vás připravené kolega Petr Indráp. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
2: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
3: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
7: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Nový územní plán v Lednici počítá s větším prostorem pro bydlení a radní v Hustopečích vybrali firmu pro opravu dětského hřiště. V Lednici mohou obyvatelé připomínkovat nový územní plán, který má nahradit 30 let starý dokument. Podle vedení obce současný plán dlouhodobě omezuje další rozvoj městyse. Nový návrh počítá s větším prostorem pro bydlení i občanskou vybaveností, například v okolí ulic Slovácká, Břeclavská a Mikulovská. Připomínky mohou lidé podávat během 15-denní lhůty po včerejším veřejném projednání. Obec chce nový územní plán schválit ještě letos, protože ten stávající přestane v roce 2028 platit. Radní v Hustopečích schválili nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci dětského hřiště na Masarykově náměstí. Práce provede brněnská firma Flora Service Group. Ta nabídla cenu téměř 1 200 000 korun. S úpravami hřiště začne už v červnu. Hotovo má být během července.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Tak pojďme taky zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Břeclavi aktuálně měříte 22 stupňů Celsia, v Dambořicích 20, ve Zlíně a ve Starém Městě u Uherského Hradiště potom 19 stupňů Celsia. Zítra bude převládat jasno nebo jen menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
7: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Tak a pojďme se podívat taky na silnice. Pokud se chystáte ze Zlína směr Vizovice, tak v Říčanské ulici zasahují záchranné složky u nehody 3 osobáků. Počítejte s omezením provozu. A na dálnici D1 na 184. a půltém kilometru ve směru na Brno stojí u krajnice odstavené osobní auto. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv.

0: 12 hodin 9 minut, zpěvačka Loreen, Euphoria. Tak a co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? 28. květen je mimo jiné den hamburgerů, tak si po dalších dvou hitech pro dobrou náladu skočíme přes frekvence rádia jich na jeden hambáč do Mekáče a rozhodně nezapomeneme na dnešní oslavence. A ještě jeden vzkaz, tentokrát pro Janičku, která teď čeká ve Vracově u Říhových na rodiče, protože spadla na koloběžce. Janičko, než vyrosteš, tak se ti to všechno zahojí.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

0: Rádio J.
1: Rádio J.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

William, dnes se slavíš svátek právě ty, tak ti z rádia jich přejeme všechno nejlepší a gratulace letí i tobě, kdo dnes 28. května slavíš narozeniny, stejně jako Jarka Polášková ze Spitinova nebo Dalibor Dědek z Otrokovic.

0: 28.5. je světový den her, den hamburgerů a den bůčku. Jednou z významných osobností narozených 28. května byl Ian Fleming, britský spisovatel, který stvořil legendárního agenta Jamese Bonda. Jeho přístup k životu a psaní byl plný odhodlání a kreativity. A právě od něj si dáme dnes moudro na každý den. Tak dobře poslouchejte. Život není o tom, jak přežít bouři, ale o tom, jak se naučit tančit v dešti. Tento citát připomíná, že překážky jsou přirozenou součástí cesty a že spokojený život nezávisí na absenci problémů, ale na našem přístupu k nim. Když se totiž člověk dokáže na těžkosti dívat s nadhledem, udržuje si vnitřní klid a radost, což, jak víme, přímo přispívá k lepšímu zdraví a celkové pohodě. Je to ideální moudro pro tebe, kdo třeba právě dnes, teď řešíš nějaké starosti a dává ti naději, že i v náročném dni lze najít důvod k úsměvu. No a když máme ten den hamburgerů, dáme si jeden vtípek na toto téma. Přijde borec do mekáče a říká: dobrý den, dal bych si jedno McMenu a pivo. Ale pane, tady jste v McDonaldu. No tak dobře, jedno McMenu a jedno McPivo.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy, Krištof, zůstaň tu se mnou. V Žabčicích se chystá odpoledne plné soutěží, hudby a zábavy pro děti. Kde a jak a hlavně kdy, tak to si řekneme na rádiu jich už po dalších třech hitech. Pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu. A pozor, pozor, také dnes pro vás budeme mít opět exkluzivní výhru, kterou je týdenní umělecký dětský příměstský tábor v ateliéru Artia v Břeclavi v hodnotě 4000 korun. Tak pokud potřebujete přes prázdniny zabavit vaše dítka nebo vnoučata, rozhodně poslouchejte rádio jich taky po 16. hodině odpolední a hlavně se zapojte do tajemného jihu. Tak jak se dívám na muziku, za chvíli David Guetta, Matt FX nebo taky Magic.
1: Poslouchejte rádio.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089.

0: www.klimastyle.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: poslucháč, mám doma kočku, ale teďka pozvánka na víkend, protože té je Sokol Žabčice, zve malé i velké, na dětský den, který se uskuteční v sobotu 30. května od 14:00 odpoledne na fotbalovém hřišti v Žabčicích. Čekají na vás soutěže a odměny, focení z maskoty nebo malování na obličej, připravené bude také občerstvení a diskotéka, vstupné je dobrovolné. Akci pořádá Matahu, té je Sokol Žabčice z pověření sokolské župy Jana Máchala. Dětský den v Žabčicích tuto sobotu 30. května ve 14:00. Tak my do Žabčic samozřejmě zdravíme, za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. V sobotu 30. května vás zveme do Moravské Nové Vsi na Gourmán Fest. V autentických sklepních uličkách Výmol a Zátiší na vás čeká skvělé jídlo, víno od místních vinařů a pohodová hudba. Těšit se můžete na burgery, trhané maso, grilovanou kýtu i další dobroty. Zahrají The Muzzles a cymbálová muzika Valpour. Pro děti bude připraven skákací hrad i dětský koutek. Vstup je zdarma. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Kvído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. A v práci šéf se zeptá, proč mi tak ospalí přídu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stává.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.

0: Na frekvencích Rádia Jih Moravy, 14 hodin 55 minut přesně, to je aktuální čas. Tak se pojďme podívat na to, co si zahrajeme takhle po 15. Alex Warren, Fever Dream. Co se týká československé muziky, tak se těšit můžete na Rybičky 48. Slibuju, že nebudu pít. A z těch starších a dobrých věcí si dáme Bellinyho Samba de Janeiro. Já jsem Vlastně Mancík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne s datem 28. května. Za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Valtice obnoví práce na rekonstrukci ulice Mikulovská. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. Zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.vd.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.

0: nebo mrkněte na web www.vaše-firma.cz.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Dneska hezké odpoledne, necelá minuta, bude 15 hodin.

0: plánem a má platné stavební povolení. O dalším postupu chtějí Valtice informovat občany i zastupitele na červnovém jednání zastupitelstva. Uherské Hradiště znovu uspělo v krajské soutěži o keramickou popelnici. Ve Zlíně získalo prvenství mezi městy nad 15 000 obyvatel a potvrdilo dlouhodobě vysokou úroveň třídění odpadu. Pro město jde už o 10. vítězství v historii soutěže a zároveň 4. první místo v řadě. Hodnotilo se hlavně množství vytříděného odpadu na obyvatele nebo hustota sběrné sítě. Soutěž každý rok pořádá Zlínský kraj společně se společnostmi Ekokom, Asekol a Elektrovin. Od zítřka se v brněnské Bystrci mění doprava kvůli pokračující stavbě tramvajové trati na sídliště Kamechy. Řidiči nově projedou po provizorní silnici z Kuršovy ulice na Vejrostovu přes Nový most. Původní spojnice mezi těmito ulicemi se od soboty uzavře a v okolí bude platit i zákaz parkování. Opatření mají zajistit bezpečný a plynulý průjezd během stavebních prací. Nová tramvajová trať z Ečerovy na Kamechy má být hotova koncem příštího roku.
1: Počasí. Tak jak to vypadá aktuálně venku s venkovními teplotami? V Lanžhotě máte na venkovním teploměru 22 stupňů Celzia, v Petrově 21 a 20 stupňů Celzia máte aktuálně v Babicích a v Brně. Zítra bude převládat jasno nebo jen menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celzia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
2: Poslední šance. Využijte dobrodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava. A pojďme také na silnice na výjezdu z Brna Žebětína směrem na Ostrovačice. Bourala dvě osobní auta. Projedete tady s omezením, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám z Rádia Jih posíláme Bellinyho a Sambu de Janeiro.

0: frekvencích rádia Jižní Moravy. 15 hodin 7 minut, to je aktuální čas. Doufám, že máte krásné odpoledne. O čem bude řeč na rádiu Jiché po další dvojce hitů pro dobrou náladu, o kterou se postarají Rybičky 48 a Zara Larsson? Budeme mluvit o tom, že děti u mateřské školy v Břeclavi budou mít bezpečnější cestu. Rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My se teďka vypravíme tam, kde nás posloucháte, na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. Technické služby Břeclavy totiž instalují nové bezpečnostní zábradlí u mateřské školy na ulici Břetislavova. Děti i rodiče tak budou mít od příštího týdne bezpečnější cestu do školky i zpět domů. Kovové zábradlí v délce asi 60 metrů oddělí chodník od frekventované silnice. Opatření má zabránit tomu, aby děti nečekaně nevbíhaly do vozovky. Práce mají skončit do konce týdne a omezení pro chodce jsou podle města minimální. Tak do Břeclavy samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Poetika, Sean Paul, anebo taky Sigala.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: zveřejňme si hodinky, za 5 minut je tady 16:30, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a pozor, poukaz v hodnotě 3 990 korun na dětský příměstský tábor v ateliéru Artia v Břeclavi, tak ten vám nabídneme už za nějakou půl hodinku ve vysílání v Rádio Jih v tajemném jihu, tak rozhodně poslouchejte za nějakou půl hodinku. Ale co nás čeká už za chviličku, po dalších třech hitech pro dobrou náladu, sportovní areál u základní školy v Uhersko-Hradišťských Mařadicích čeká velká proměna. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih hned poté, co dospívá zpěvačka Jennifer Lopez její Get Right.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih.
2: A tentokrát v tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Artia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Artia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
12: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
11: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
13: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
14: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Díky za to, tohle to byla slibovaná Jennifer Lopez, její Get Right. Uherské Hradiště letos zmodernizuje sportovní areál u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Mařaticích. Hřiště po více než 20 letech už podle radnice nevyhovuje současným požadavkům. Rekonstrukce začne v červnu a potrvá do konce srpna. Sportoviště získá nový tartanový povrch, nové branky, sloupky pro sítě nebo doplňkové herní prvky. Úpravami projde také běžecká a skokanská dráha u sektoru pro skok do dálky. Navíc vznikne přístřešek se zelenou střechou. Modernizace vyjde na bezmála 7,5 milionu korun a areál bude dál přístupný také veřejnosti. Do Uherského Hradiště zdravíme přes frekvenci 969 FM, no a posíláme vám další hity pro dobrou náladu. Všechno to začnou Daddy Yankee.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

pas v hodnotě 3990 korun na dětský příměstský tábor v ateliéru Artia Břeclav, tak o ten budeme hrát na rádiu po informacích z dopravy, což je nějakých slabých 10 minut, tak rozhodně držte vlnu. Co se týká muziky, bude Sebastian Toulavá. Dáme si taky Justina Wellingtona, jeho

0: jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne s frekvencí Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že radní v Hustopečích vybrali firmu pro opravu dětského hřiště. Tak si rozhodně počkejte na podrobnosti a hlavně se nezapomeňte zapojit do dnešní soutěže o poukaz v hodnotě 3 990 korun na dětský příměstský tábor v ateliéru Artea Břeclav.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do stosu. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.

0: inovace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí. Když
2: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Hezké odpoledne, necelé 4 minuty, bude 16 hodin.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Nový územní plán v Lednici počítá s větším prostorem pro bydlení a radní v Hustopečích vybrali firmu pro opravu dětského hřiště. V Lednici mohou obyvatelé připomínkovat nový územní plán, který má nahradit 30 let starý dokument. Podle vedení obce současný plán dlouhodobě omezuje další rozvoj městyse. Nový návrh počítá s větším prostorem pro bydlení i občanskou vybaveností, například v okolí ulic Slovácká, Břeclavská a Mikulovská. Připomínky mohou lidé podávat během 15-denní lhůty po včerejším veřejném projednání. Obec chce nový územní plán schválit ještě letos, protože ten stávající přestane v roce 2028 platit. Radní v Hustopečích schválili nejvýhodnější na rekonstrukci dětského hřiště na Masarykově náměstí. Práce provede brněnská firma Flora Service Group. Ta nabídla cenu téměř 1 200 000 korun. S úpravami hřiště začne už v červnu. Hotovo má být během července.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Také teď jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Hustopečích aktuálně měříte 22 stupňů Celsia, v Čejči 21, v Jalubí a v Ostrožské Nové Vsi potom 20 stupňů Celsia. Zítra bude převládat jasno nebo jen menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
5: Poslední šance. Využijte do prodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Podíváme se také na silnice, zdravíme všechny za volanty, pozor na dálnici D2 na prvním kilometru směrem od Brna na Bratislavu se srazilo osobní auto s nákladákem, blokují částečně provoz, počítejte se silným provozem a se zdržením. V Uherském Hradišti ve Svatováclavské ulici potom zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s cyklistou, taktéž počítejte s omezením provozu a ve Zlíně v Tečovské ulici nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu. Tak a je to tady poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Tak ten vám nabízíme právě dneska v tajemném jihu. Stačí se zapojit, odpovědět správně na otázku, no a potom už jenom počkat, že vás vybere počítač a vy budete moci, a hlavně vaše děti nebo vnoučata, si užít tady tenhle ten tábor. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenuje Břeclavský chemický podnik. Krom jiného, jedním z jeho produktů je i ekologická značka Phil Eco, která nabízí prací a úklidové prostředky. Podnik, po kterém pátráme, byl založen už roku 1884. V 80. letech minulého století pak prošel výraznou modernizací a dnes patří mezi nejúspěšnější a nejdůvěryhodnější společnosti v České republice. Jak se jmenuje břeclavská chemička? Víte to? Pokud ano, tak pošlete odpověď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889, 606 703 889, protože ve hře je poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Letní tábory jsou určeny dětem od 5 do 15 let, probíhají formou turnusu. Každý turnus trvá 5 pracovních dní od pondělí do pátku. No a každý den je tady naplněn tvořením, uměním, hrou, smíchem a

0: nebo taky SMSky a zprávy přes WhatsApp.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jí. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak já se tu teďka už napít a posílám vám mezi tím Atomic Kitten. Máme 16 hodin 1 minutu. Vlasy a Mancík přeje krásné odpoledne.

0: v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artea Břeclav. Tak ten vám dneska nabízíme v tajemném jihu. Stačí správně odpovědět na dnešní soutěžní otázku, kdy pátráme po tom, jak se jmenuje břeclavská chemička. Jenom tak připomenu, že je to podnik, krom jiného jedním z jeho produktů je i ekologická značka Phil Eco, která nabízí prací a uklidové prostředky. Podnik byl založen už roku 1884. V 80. letech minulého století pak prošel výraznou modernizací a dnes patří mezi nejúspěšnější a nejdůvěryhodnější společnosti v České republice. Jak se jmenuje břeclavská chemička? Své odpovědi posílejte právě teď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. Jak se jmenuje břeclavská chemička? 606 703 889. Tady posíláte své odpovědi. A ve hře, znovu připomínám, je poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artea Břeclav. Letní tábory jsou tady určeny dětem od 5 do 15 let, probíhají formou turnusu, každý turnus trvá 5 pracovních dní, tedy od pondělí do pátku. Každý den je naplněn tvořením, uměním, hrou, smíchem a pohodovou atmosférou. V ateliéru Artea Břeclav objevíte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí i se svými dětmi. Více na www.timeaturciak.art, mrkněte se tam a hlavně pokud chcete pro své vnouče nebo pro své dítko vyhrát poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artea v Břeclavi, tak odpovězte na dnešní soutěžní otázku, kdy v tajemném jihu pátráme potom, jak se jmenuje břeclavská chemička. Odpovědi posílejte SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. Jak se jmenuje břeclavská chemička? Dám vám na to, ještě jak se dívám, 3,5 minuty.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 16 hodin 15 minut, nejvyšší čas, abychom šli do finále dnešního tajemného jihu.
1: Tajemný jih.
0: Na telefonní lince přivítáme naši posluchačku Kačku, přeju krásné odpoledne, ahoj Kači.
2: Ahoj.
0: Kam jsme se dovolali?
2: Akorát jdu v Břeclavi, jedu na kafe.
0: Jedeš na kafe, to je pohodička. Prosím tě, ale já když jsem ti volal a ty si to zvedla, tak tam byl já jsem úplně ráda, že jsem to vyhrála. Tak už tě to teďka docvaklo, už je to jakože v pohodě, jo? Už se uklidnila.
2: Jo.
0: Dobrá, prosím tě, tak ale musíme potvrdit samozřejmě to, že si ten poukaz odnášíš správně, protože jsi správně odpověděla, tak prosím tě, my jsme dneska pátrali po tom, jak se jmenuje břeclavská chemička, jak se jmenuje?
2: Fosfa.
0: Jak?
2: Fosfa.
0: Ano, fosfa, to jsme chtěli slyšet a to znamená, že pro tebe máme poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Letní tábory jsou tady určeny dětem od 5 do 15 let, probíhají formou turnusů. Každý turnus trvá 5 pracovních dní od pondělí do pátku, no a každý den je naplněn tvořením, uměním, hrou, smíchem a pohodovou atmosférou. Prosím tě, které z tvých dětí, nebo kolik máš dětí vlastně, vidíš to?
2: Já ne, ale neteři to vdám.
0: Neteř? Jo, neteř. A neteř je v čem dobrá? Maluje, nebo...
2: Právě, že maluje, strašně ráda. Takže...
0: No tak to je super. Více informací na www.timeaturciak.art. Tak ještě jednou velká gratulace. Tak doufám, že ti potom segra nebo od brachy je to, od koho to je?
2: Od segry.
0: Od segry. Tak doufám, že tě segra potom na to kafe pozve aspoň.
2: Budu muset.
0: Dobrá, Katy, přejeme krásný den, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože ještě zítra budete mít možnost. Sice to nebude poukaz v hodnotě 4000 korun, ale přesto budeme rozdávat další poukaz právě do ateliéru Artia v Břeclavi. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Tajemný jih. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jen 28 minut a co nás čeká ve vysílání dál? Zlínský filmový festival nabídne zítra setkání s mladými hereckými hvězdami, výstavu autora Čtyřlístku nebo letní kino se Spielbergovým dobrodružným filmem. Jaký bude program druhého festivalového dne, uslyšíte na rádiu Jich po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak držte vlnu.
1: Poslouchejte rádio Jich online.

0: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálu a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
1: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.muždánice.cz v sekci Aktuality.
2: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikael Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PMDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
0: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy, Justin Timberlake.
1: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Week, zpěvačka Ina, I will be waiting. 16 hodin, 41 minut, to je aktuální čas a zítřejší a zároveň druhý den Zlínského festivalu přinese další porci filmových zážitků a setkání s hvězdami. Po frekvenci 98 FM teď míříme tedy do Zlína. Mladé herecké hvězdy Emma Businská, Filipe František, Červenka, Tadeáš Moravec a Tomáš Weber zasadí svůj strom tentokrát na netradičním místě v areálu Zlínské zoo. Ve Zlínfest zóně v Sadu Svobody u zámku budou besedovat tvůrci filmu Neboj, dýchej, čaruj. Svou profesi představí kaskadérka Hana Dvorská. Rozdíly mezi baťovskou a současnou reklamou zhodnotí režisér Tomáš Mašín. V galerii na zámku se otevře výstava Jaroslava Němečka, autora legendárního čtyřlístku. No a večerní program v parku Komenského zajistí Happy End. Letní kino uvede Spielbergovi Dobyvatele ztracené archy. Tak do Zlína samozřejmě zdravíme, po frekvencích rádia jich posíláme další hity pro dobrou náladu. Tady je třeba Avicii.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Zahrádkáři z Kalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. V sobotu 30. května vás zveme do Moravské Nové Vsi na Gourmand Fest. V autentických sklepních uličkách Výmol a Zátiší na vás čeká skvělé jídlo, víno od místních vinařů a pohodová hudba. Těšit se můžete na burgery, trhané maso, grilovanou kýtu i další dobroty. Zahrají The Muzzles a cymbálová muzika Valpour. Pro děti bude připraven skákací hrad i dětský koutek. Vstup je zdarma. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Kvído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nejsi sám na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jiží Moravě. Díky za to, že posloucháte. Poslouchejte také po 17. hodině, protože bude Petr Bič projekt jejich Lenca Smej. Dáme si taky One Direction, One Way or Another. A co se týká těch novějších věcí, tak se můžete těšit na Mikolase Josefa a jeho Ferrari. Uherské Hradiště obhájilo prvenství ve třídění odpadu, také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Matce Kratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.matcekasi.cz

0: mrkněte na web www.vaše-syna.cz.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivní kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Stále ještě hezké čtvrteční odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Valtice obnoví práce na rekonstrukci ulice Mikulovská a Uherské Hradiště obhájilo prvenství ve třídění odpadu. Valtická radnice bude pokračovat v rekonstrukci veřejného prostranství v ulici Mikulovská. Město práce začátkem května dočasně zastavilo kvůli připomínkám k projektové dokumentaci a nechalo je prověřit odborníky. Rada města po projednání podkladů rozhodla, že stavby nic nebrání a firma Eurovia.cz může pokračovat v dalších pracích, včetně rekonstrukce kanalizace. Podle vedení města je projekt v souladu s územním plánem a má platné stavební povolení. O dalším postupu chtějí Valtice informovat občany i zastupitele na červnovém jednání zastupitelstva. Uherské Hradiště znovu uspělo v krajské soutěži o keramickou popelnici. Ve Zlíně získalo prvenství mezi městy nad 50.

0: opatření mají zajistit bezpečný a plynulý průjezd během stavebních prací. Nová tramvajová trať z Ečerovy na Kamechy má být hotova koncem příštího roku.
1: Počasí. Tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami. V Lednici měříte 24 stupňů Celsia, v Žarošicích 21, v Otrokovicích a v Dolním Němčí potom 20 stupňů Celsia. Zítra bude převládat jasno nebo jen menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
2: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A pojďme na silnice. Na Brněnsku na výjezdu z Deblína ve směru na Číšky bouralo osobní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením v kratší koloně. A na dálnici D1 na 178. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchaný kamion na krajnici. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu a posíláme One Direction anebo taky Keeny.

0: Co nás čeká ve vysílání rádia Jich Dál? Veterinární zpráva odhalila v brněnské tržnici Vinamo stovky kilogramů závadných potravin. Inspektoři našli maso i další živočišné produkty neznámého původu ve špatných hygienických podmínkách. Podrobnosti uslyšíte na Jihu po další 20 hitů pro dobrou náladu a to bude slibovaný Mikolas Josef a taky Petr Bič projekt Lenca Smej.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.
2: 1, 2, 3.

0: Po frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy teď vyrážíme tam, kde nás ladíte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Inspektoři státní veterinární správy totiž zajistili při kontrole v brněnské tržnici Vinamo téměř 200 kilo závadných potravin živočišného původu. Ve dvou provozovnách objevili maso, krev nebo vnitřnosti neznámého původu uložené ve znečištěných a nedostatečně chlazených zařízeních. V jedné z provozoven našli také hluboce zmrazené kukly bouřce morušového, jejichž prodej je v Česku nelegální. Kvůli neznámému původu a nevhodnému skladování nechali inspektoři všechny potraviny znehodnotit a nařídili jejich likvidaci. Provozovatelům nyní hrozí pokuta až 50 milionů korun. Tak do Brna zdravíme, věříme tomu, že jste nebyli právě ti, kteří tady nakupovali a že jste v pořádku a zdraví. My vám posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a co nás čeká ve vysílání dál. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a my budeme na jihu mluvit o muži, který si v pofidárním vetešnictví koupil hračku, která mu dle návodu může splnit jedno přání. Ale má to jeden háček. Jaký? To uslyšíte na Rádio Jih po hitovce Nobody to Love od Sigmy a bude taky Kesha nebo Hunter X.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast bez slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak pojďme se podívat na to, co dneska dávají v kinech na jihu a jihovýchodě Moravy. Horor Posedlost uvidíte třeba v kině Svět v Hodoníně. Bear je obyčejný mladý kluk, jehož láska ke kolegyni Nikki je stejně intenzivní jako jeho plachost a neschopnost pozvat ji na rande. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a tak si Bear v pofidérním vetešnictví koupí pofidérní hračku, která mu dle návodu může splnit jedno přání, a to jakékoliv. Mladík o tom svém nemusí dlouho přemýšlet, chce, aby ho Nikki milovala. Výsledek se dostaví prakticky okamžitě. Nikki je do Beara zamilovaná, vášnivě a šíleně. Až tak šíleně, že je to nebezpečné a Bearovi to začne vadit. Nejdřív trošku a pak už hodně. Čím víc mu to vadí, tím chladnější jsou jeho city vůči Nikki, ale Nikki je do něj pořád blázen. A jako blázen se ze vší té milostné nerovnováhy začíná chovat. Lehce vyděšený Bear by rád své přání reklamoval, jenže majitel obchodu, ve kterém přací nástroj koupil, mu moc nepomůže. Respektive mu dá radu, kterou nechtěl slyšet. Kouzlo přání může ukončit jenom smrt. Nejlépe jeho. Na horor Posedlost zajděte dnes ve 20.15 do kina Svět v Hodoníně a do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Přesně v 8 hodin ho uvidíte potom v kině Panorama v Kyjově. 7 večer promítají v kině Morava ve Strážnici české drama Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde Majer a kino v Hustopečích českou komedii Pět švestek. A ještě jedna pozvánka na 19. hodinu. Tentokrát do kina v Napajedlích na životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho. Poslední pozvánky do kin budou teď na 8. večer. Brněnská Lucerna zve na hudební film Michael a kino Hvězda v Uherském Hradišti na horor Pasažér. Dobře se bojte i bavte, Vlastě Macík se loučí a slyšíme se zítra ve 2 odpoledne tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
9: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
8: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
9: Vážně? To zní dobře.
8: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
10: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých

0: prý má nahradit 30 let starý dokument. Podle vedení obce současný plán dlouhodobě omezuje další rozvoj městyse. Nový návrh počítá s větším prostorem pro bydlení i občanskou vybaveností, například v okolí ulic Slovácká, Břeclavská a Mikulovská. Připomínky mohou lidé podávat během 15-denní lhůty po včerejším veřejném projednání. Obec chce nový územní plán schválit ještě letos, protože ten stávající přestane v roce 2028 platit. Radní v Ústopečích schválili nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci dětského hřiště na Masarykově náměstí. Práce provede brněnská firma Flora Service Group, ta nabídla cenu téměř 1 200 000 korun. S úpravami hřiště začne už v červnu, hotovo má být během července.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota klesne na 10 až 7 stupňů, zítřek bude jasný, naměříme 24 až 27 stupňů. V Jihomoravském kraji maximálně 25 v kraji Zlínském.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle. 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17. Bad Boys Blue. Fun Factory. A dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Co se tady děje?
6: To se chystá.
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra FAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. V sobotu 30. května vás zveme do Moravské Nové Vsi na Gourmand Fest. V autentických sklepních uličkách Výmol a Zátiší na vás čeká skvělé jídlo, víno od místních vinařů a pohodová hudba. Těšit se můžete na burgery, trhané maso, grilovanou kýtu i další dobroty. Zahrají The Muzzles a cymbálová muzika Valpour. Pro děti bude připraven skákací hrad i dětský koutek. Vstup je zdarma. Sbor dobrovolných hasičů Louka vás zve v sobotu 30. května na 12. ročník koštu gulášů. Začátek koštování je ve 13 hodin v areálu pod Hájem v Louce. Výtěžek z prodaných porcí bude věnován dětskému oddělení nemocnice Kyjov. Přijďte ochutnat různé druhy gulášů a podpořit dobročinnou akci. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Kvído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: funto.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
2: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
1: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
2: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Když nemůžeš...
5: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Moravo, čtvrtek je v běhu a my na jihu máme pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci jasno a teploty od 5 do 10 stupňů. V pátek pak luxusně jasno nebo průsvitná oblačnost a teploty od 24 do 27 stupňů.

0: Petrem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Jak můžete pomoct řeckým vinařům právě vy, co se tam letos chystáte na Dovču? Sezona chřestu je tady, tak se podíváme na vína, která se k němu hodí, a taky na mimořádný úspěch našich vinařů na mezinárodní soutěži AVC Vienna. No a jako obvykle přidám i pár tipů, kam za vínem. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Dnes začínáme mimořádným úspěchem našich vinařů, a to z prestižní mezinárodní přehlídky AVC Viena, která patří k těm opravdu největším vinařským soutěžím na světě. Letošní jarní část přinesla tuzemské výpravě 23 firem fantastický úspěch v podobě 640 zlatých, 48 stříbrných medailí a 21 pečetí kvality. Vůbec nejúspěšnějším výrobcem v počtu nejvyšších oceněních se stalo vinař Starý vrch, které vybojovalo skvělých 6 zlatých. V těsném závěsu se umístnili společnosti Bohemia Sekt s úspěšnou kolekcí šumivých vín a Vinselect Michlovský s 5 zlatými kovy. No a mezi další hrdé držitele zlatých medailí se zařadili i Šato Valtice vinné sklepy Valtice, rodinné vinařství Košut, Mikvin, V.A.M. Zborovský, Vinofol a taky vinné sklepy Skalák. Všem oceněným posíláme velkou gratulaci.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Sezóna chřestu je tady, tak víte, co si k němu nalít do sklenky? Sem tam se tady díváme i na propojení vína a konkrétního jídla, respektive specifické ingredience, takže aktuálně je to chřest. Říká se o něm, že je to jeden z králů jarní kuchyně, je lehký, svěží, ale taky trošičku záludný na párování. Na druhou stranu, když víte, jak na něj, chutná ještě lépe. Po čem tedy sáhnout? Může to být například Riesling vlašský, který lehký, svěží, krásně podtrhne pak chuť chřestu. A nebo Sauvignon se svěží kyselinkou a jemnou aromatikou je ideální k zeleným tónům zeleného chřestu. A nebo ve finále to může být i rulandské bílé. Je jemnější, kulatější a tak se hodí pro volbu s krémovějšími úpravami. Zkrátka, ať už si chřest připravíte jen na másle se strouhankou, na grilu nebo s jemnou omáčkou, držte se jednoho pravidla. Lehké jídlo rovná se lehké svěží víno. A pokud váš gastrozážitek chcete hodit na vyšší level, zkuste chřest v pankostrouhance.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
0: Rádio Jih.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: A teď jedna dovolenková destinace. Řecko. Řecké víno je totiž to na pomyslné křižovatce, kam dál. Řecké vinařství teď prožívá hlubokou krizi, ostatně který stát to o sobě nemůže říct, že? A tamní vinaři doslova bojují o přežití. Čísla mluví neúprosně. Za posledních 35 let tam zmizelo přes 17 000 hektarů vinic. Panečku, to je jenom o kousek míň, než máme u nás všech vinohradů v Čechách a na Moravě. No, důvodem jsou extrémní projevy počasí, drtivý propad výkupních cen i jejich byrokratický chaos a impotentnost státu. Trh navíc zaplavuje anonymní sudové víno pochybného původu. Nicméně Řekové zbraně neskládají, a tak jejich receptem na záchranu má být komplexní modernizace a sázka na vinařskou turistiku. Cíl je jasný: proměnit zahraniční milovníky cestování v ambasadory značky víno z Řecka. Návštěvník, který si totiž to autentický řecký vinohrad zamiluje přímo na místě, bude totiž jeho příběh a prémiová vína vyhledávat i po jeho návratu domů. No, jak inspirativní i pro naše vinaře, potažmo škarohlídy, kteří svého času tolik snižovali význam vinařské turistiky u nás.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Na rádiu Jih.
1: Přátelé, aby byl výčet dnešních vinařských témat kompletní, tak musím přidat ještě pohled do kalendáře a pár tipů pro vás na místa, kde v nejbližších dnech volna vinaři otevřou své sklepy, nabídnou svá vína k ochutnání a k zábavě. Tak si pište. Váltice, Brno, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Uherské Hradiště, Vrbovec, Mikulčice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Šatov, Velké Bílovice, Mikulov, Skalka, Polešovice, Uherčice, Bzenec, Znojmo, Moravská Nová Ves, taky Brod nad Dyjí, Dolní Kounice, Moravské Bránice, Nové Bránice, Trboušany, Lednice, Slavkov u Brna a taky Bořetice. Podrobněji o těchto akcích se vše dozvíte na portále Vína z Moravy, vína z Čech.cz. Já se zase za vámi těším příští týden. Do té doby se mi mějte hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Moravo, čtvrtek je v běhu a my na jihu máme pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci jasno a teploty od 5 do 10 stupňů. V pátek pak luxusně jasno nebo průsvitná oblačnost a teploty od 24 do 27 stupňů.

0: Rádio Jich, čtvrteční 28. květnový večer, měsící týden ve finále, no a vy v Břeclavi budete moct už tuto sobotu zažít bramborové hody. Do areálu Vily Elux pod zámkem vás pozvu už za chviličku, tak zůstaňte s náma a do té doby užívejte vy všichni si hem super večer s hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční večer na vlnách Jihu v běhu, květen i týden ve finále. No a vy budete moct právě poslední květnovou sobotu, tedy tuto sobotu s datem 30. května, zažít bramborové hody. Ty proběhnou v areálu Vili Elux pod zámkem v Břeclavi. A vy ochutnáte to nejlepší z brambor, bramboráčky, knedlíčky, hranolky. No bude toho spousta, k tomu živá muzika a já dodám, že sraz bude v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. Bramborové hody v areálu Vili Elux Břeclav už tuto sobotu. Každopádně čtvrteční večer na vlnách Jihu v běhu a my posíláme další songy pro dobrou náladu. S Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 28. květnový večer a vy zůstáváte na vlnách Rádia Jih. No a v pondělí nás čeká letošní Den dětí a tak si radnice v Brně v Králově Poli řekla, uděláme něco pro děti a vy tak budete moct užít už tuto neděli Den dětí s královopolskou radnicí. Další pozvánku nabídnu už za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: 28. májový večer a vy zůstáváte na vlnách jihu, kde vám v rámci dnešních tipů nabídnu i pozvánku na nedělní oslavu Dne dětí, kterou připravila radnice v Brně Králově Poli. V parku na Slovanském náměstí tak mezi 13. a 18. hodinou zažijete 11-metrový nafukovací safari park, skluzavky s bagrem nebo klaunem i oblíbenou Nerf arénu. Chybět nebudou soutěžní úkoly, odměny, animační program, tancování i maskoti. Tedy oslava Dne dětí s Královopolskou radnicí v Brně tuto neděli na Slovanském náměstí. Víkend na dohled takovou užijte, jak se patří, stejně jako dnešní večer na vlnách Rádia Jih. I ve čtvrtek s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Počasí.
1: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. hodina, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 5 do 10 stupňů. V pátek pak krásně jasno nebo jen průsvitná oblačnost a teploty od 24 do 27 stupňů. Takový bude poslední květnový pátek, před námi je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.

0: léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu.

0: Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů.
1: Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Rádio Jih. Počasí.
1: Rádio Jih, 28. květnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 5 do 10 stupňů. V pátek pak luxusně jasno nebo průsvitná oblačnost a teploty od 24 do 27 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme poslední květnový pátek s datem 29.5. Po zbytek noci bude na Moravě jasno a teploty od 5 do 10 stupňů. V pátek pak luxusně jasno nebo jen průsvitná oblačnost a teploty od 24 do 27 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc, pohodový pátek a skvělý start posledního květnového víkendu.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
1: Ruská Máša není česká dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá.
0: Každý pátek večer hrajeme nové i

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih.